Tři dekády krokodýla. Už 30 let. Stále s vámi. Stejný název, stejní lidé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Nevím, krokodýla si užíváte za hitem, Jarek přeje krásný poslech a jdeme se podívat na horko, které nás trápí a rádi bychom někde spočinuli na chvíli, se nadechli a v centru Brna je to možné. Opět udeří tady u nás na jihu Moravy tropické počasí, teploty 30 stupňů a pro návštěvníky brněnského centra Magistrát opět zpřístupní dva historické sály na Nové radnici, kde budete se moci ochladit a napít vody. Tak pokud byste potřebovali, šance tady bude, teď je šance. V tuto chvíli vychutnáte největší hudební výběr, Krokodýlo.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Lužánky, Rašínova i Kohoutovice, brněnské kryté bazény čekají letní odstávky, budou mít bazény prázdniny. Tak prosím vás, plánujete v srpnu vyrazit na některý krytý bazén? Na několika brněnských sportovištích narazíte na zavřené dveře. Městská společnost Staré Sport totiž využije letní měsíce k pravidelné údržbě a opravám. Odstávka čeká několik bazénů, jak jsem říkal, Lužánky, Rašínova i Kohoutovice. Tak mrkněte, než vyrazíte na stránky, zda mají otevřeno, a dozvíte se potřebné informace. Teď ode mě největší hudební výběr. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

žerou prvý, nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zá...

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít někoho, kdo vás má rád. Rádio, které pomáhá.

0: nejlepší poránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 29 minut. Dobré ráno, dobrý den, tady je Radio Krokodýl. I dnes jste ho zvolili jako svého společníka. Jsme tomu rádi, díky. Máme tady poslední, nejenom pracovní den tohoto týdne, ale také poslední červencový den. Ano, prázdniny se dneska dostávají přesně do své poloviny, respektive končí ta první polovina, zítra začíná ta druhá. Jak říkám, pátek 31. července a Ignác dneska slaví svůj svátek. Pokud v téhle chvíli vyrazíte na silnice, bohužel už jsou místa, kde si dát pozor. Máme tady nehodu na Vyškovsku na výjezdu z Habrovan ve směru na Královopolské Vážan, kde bouralo osobní auto do stromu. Počítejte tam s omezením. No a větší omezení je v téhle chvíli na D1 ve směru na Prahu, kde se za Velkým Beranovem na kilometru 116,5 řeší nehoda dodávky s kamionem. V téhle chvíli je tam zdržení nějakých 5 až 10 minut, tak s tím prosím pěkně počítejte. Nekoukejte do mobilu, ale před sebe na silnici. Přátelé, dneska nás čeká opět další velmi horký den. Nevím, jak jste se dobře vyspali, zatím ty baráky nejsou tak nahřáté, ale dívám se, že tady, kde to je, Blatnice pod svatým Antonínkem, tam mají téhle chvíli, a to je 5:30 ráno, 26,7 stupně. A to my v Brně máme nějakých 22,5, což teda taky není málo. Dneska to bude odpoledne opět velmi výživné, tak si to snad užijeme někde u vody s něčím vychlazeným po ruce, samozřejmě na alko nápoje, nic jiného nemyslím. Doufám, že vám bude dobře i třeba tady u nás na Radiu Krokodýl. Tak dobré ráno, dobrý den.
1: Radio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3,5 minuty a bude 6:45. Dobré ráno, přejeme. Máme tam teplo už teď v téhle chvíli. Na to, kolik je hodin, tak v centru Brna měříme 23,5 stupně. Nejchladněji je, pokud se dobře dívám, ano, tady, Bystřice nad Pernštejnem. Tam mají pouze 15,5 stupně. Asi bychom to vítali za normálních okolností. Dneska odpoledne nás čeká opravdu velmi horko. Má být polojasno nebo skoro jasno, výjimečně večer, možná nějaká přehaňka nebo bouřka, ale nebude to nic velkého, dlouhého a zásadního. A teploty vysoké, 36 až 39 stupňů. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: 5:59, to je aktuální čas. To, co máte naladěno, je Rádio Krokodýl. Přejeme vám dobré ráno v pátek 31. července, v poslední pracovní den tohoto týdne a taky na konci poloviny prázdnin. Nebojte se, školáci.
1: To jo, my jsme v půlce, to strašně to uteklo, jako vždycky. Bude to ještě horší v srpnu.
0: A bude hůř, přátelé. Jinak ze studia Krokodýla dobré ráno přijí Katka Horáková.
1: A Tunda Kala, hezké ráno a máme pro vás zprávy. Vědci naměřili v Brně pociťovanou teplotu i přes 50 stupňů. Podrobnosti za chvíli.
0: Oh, co bude po šesté? Billy Joel. David Guetta, Alfa Vela, Ive Max. A taky Eva Farna. Ano, dneska bude taky velmi teplo. V centru Brna teď máme 23,5 stupně. Na nějaké ochlazení to nevypadá, musíme si počkat, protože dnešní odpolední teploty mají být v rozpětí 36 až 39 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V den, kdy maximální odpolední teploty přesáhly v Brně 38 stupňů a vrcholila červnová vlna veder, naměřili vědci v ulicích pociťovanou teplotu i přes 50 stupňů. Jde o kombinaci teploty, proudění a vlhkosti vzduchu, sálání okolního prostředí nebo charakteru oblečení. Nejhůř vycházela místa v zástavbě, kde chybí zeleň.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: V Lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku jsou Sinice. Koupání tam může být rizikové pro těhotné ženy, alergiky, děti nebo osoby s oslabenou imunitou. Na ostatních přírodních koupalištích je voda v pořádku.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Policie odvolala pátrání po nemocném 56-letém muži z Třebíče, kterého hledala od úterý. Našla ho včera odpoledne v Brně, v pořádku. Muže policie hledala i kvůli tomu, že u sebe neměl léky, které potřebuje užívat. Basketbalistky Žabin dál povede trenér Viktor Průša. Brněnský klub oznámil pokračování spolupráce se 40-letým koučem. Průšu čeká už 11. sezona na lavičce českých vicemistryň.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jak to vypadá na silnicích, nám teď prozradí Jakub.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Se silnějším provozem počítejte v Brně v Královopolském tunelu směrem na Lesnou. Aktuálně pozor na dálnici D1 na 116,5 kilometru u Velkého Beranova na cestě do Prahy od Brna. Bourala tam dodávka s kamionem. Očekávejte tam zdržení. V obou směrech vázne doprava před Jihlavou. Ustříte, že na cestě od Havlíčkova Brodu. A na Vyškovsku na výjezdu z Habrovan na Královopolské Vážany bouralo osobní auto do stromu. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistance Kuptelšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Aktuální čas 2,5 minuty po 6. hodině ranní. Přejeme vám dobré ráno.
1: Hezké ráno a nebojte, my vás v tom nenecháme. I v dnešních tropech vás osvěží drinky od Krokodýla zadarmo. Podrobnosti uslyšíte už brzy, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Napomíná muž manželku: Kateřino, buď při jízdě opatrnější. Pozor, copak nevidíš značku nebezpečná zatáčka? No právě, že ji vidím, tak raději jedu rovně.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut, pojďme do historie, co se stalo zajímavého 31. července. Například v roce 1459 bylo Jiřímu z Poděbrad v Brně uděleno léno císařem Fridrichem III. Myslím tím České království v léno. Ano, Brno se opět zapsalo do historie. Můžeme také třeba zmínit rok 1945, kdy při výbuchu muničního skladu v Ústí nad Labem zahynulo 27 lidí a při následném linčování německých obyvatel zemřelo dalších několik desítek lidí. V roce 2015 zhruba 60 osob v zařízení pro cizí migranty v Bělé pod Bezdězem se po jednání s ministrem vnitra Milanem Chovancem zbouřilo a ničilo vybavení zařízení. Co zmíníme ze světa? Například rok 1954, kdy italská výprava uskutečnila prvovýstup na druhou nejvyšší horu světa, na K2. Kdo dneska slaví narozeniny? Například muž, který stál také u zrodu Rádia Krokodýl. Bolek Polívka dneska slaví 77. narozeniny. Velká gratulace. A pak je tady Harry Potter. Přesněji řečeno, Joanna Rowling, spisovatelka, dneska slaví 61. narozeniny. A Harry Potter, ta filmová postava, nebo ta knižní předloha úplně, tak Harry Potter dneska slaví 46. narozeniny. Herec Jan Budař slaví dneska narozeniny 49. a herec Wesley Snipes slaví dneska narozeniny 64. Co se týče svátků, tak dneska slaví Ignác nebo také Ignácie. Dnes je Světový den rangerů a pranostika praví od svatého Ignaca léto se obraca. No, nám se dneska moc neobrací. My tady máme léto, jak má být. Pokud dneska slavíte, my gratulujeme a přejeme dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Billy Joel a Řeka snů, River of Dreams na Krokodýlu, 6:19. K tomu Katka má pro vás v téhle chvíli stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: Tady stručná, teplo je a teplo bude. V centru Brna máme 22,5, odpoledne čekejme 36 až 39.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno. Brno si nechá zpracovat akční plán, který napoví, jak zvládat vlny veder. Náklady podle města nepřesáhnou 350 tisíc korun. Plán bude hotový příští rok na jaře a platit by mohl od léta. Znojimští policisté pátrají po 15-letém chlapci, který pohádce s rodiči odešel 18. července z domova na Znojimsku a dosud se nevrátil. Rodina očekávala, že se po pár dnech vrátí zpět, což se nestalo. Španělský premiér Pedro Sánchez včera oznámil konec národního nouzového stavu, který vláda vyhlásila kvůli lesním požárům minulý týden. Vlna veder však potrvá nejméně do neděle a tak vysoké riziko požárů trvá. Fotbalová zbrojovka Brno uzavřela strategické partnerství s nizozemským Alkmaarem. S pravidelným účastníkem evropských pohárů jehož barvy hájí i záložník Matěj Šín, chce spolupracovat především na rozvoji mládežnických akademií. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: 10 minut a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
2: Rádio Krokodýl.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro standard mletou kávu Marilla. Kilogram za 189,90 pouze v pátek. A čokoládu Milku v Billa klubu za 27,90. Billa. To dobré začíná u nás.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
10: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Přesně o půl sedmé, o tom, co bude dneska asi opravdu potřeba vzhledem k těm teplotám, o osvěžování.
2: Ano, potřebujeme dodržovat pitný režim a proto pro vás máme 103 probiodrinků brněnské firmy Bale 21, což je probiotický nápoj, který je vhodný i pro děti a těhotné ženy.
1: A kde pak se rozdávalo včera?
3: Krokodýl osvěžuje na koupališti Kraví hora. Tady máme paní, pěkný den.
4: Pěkný den, Kraví hora je super, zdravíme vás. A máme dobré osvěžení, super.
5: Haló, to bylo super na Kraví hoře.
3: Zdravíme, Kraví hora. Krokodýl tady se dneska osvěžuje.
6: Ahoj, krokodýle.
3: Je tady veselo, máme tady paní, kterou jsme osvěžili.
4: Ahoj, krokodýle, zdravím, jste výborný rádio.
1: My děkujeme, no a samozřejmě i dneska budeme osvěžovat a bude to taky pro změnu na koupališti.
2: Kde jinde v takových tropech? Odpoledne se můžete těšit na koupališti Biotop Brno jih, tak si to nenechte ujít.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Se silnějším provozem počítejte v Brně v Královopolském tunelu směrem na Lesnou. Aktuálně pozor na dálnici D1 na 116,5 kilometru u Velkého Beranova na cestě do Prahy od Brna. Bourala tam dodávka s kamionem. Očekávejte tam zdržení. V obou směrech vázne doprava před Jihlavou. Ustříte, že na cestě od Havlíčkova Brodu. A na Vyškovsku na výjezdu z Habrovan na Královopolské Vážany bouralo osobní auto do Spromu.
1: Ještě jednou D1, trasa Vyškov Brno, kilometr 213. V pravém pruhu stojí porouchaná dodávka. Pozor na ni.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Je 7:05, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, kdo je to zoolog.
3: Taky tam může být paní zoologická. Dává zvířatům vodu a jídlo. Ten, co se stará o zvířátka v zoologické zahradě.
4: Ten, který říká tím lidem, kteří se starají o zvířátka, co s těma zvířátka mám dělat.
5: Že vyklidí zvířatům hovínka.
1: Musím říct, že ženský ekvivalent ke slovu zoolog, paní zoologická, ten se mi jako velmi líbí. Děti, děkujeme.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Andrej's Golden na Krokodilu 9 minut po půl sedmé. Teplota nám stagnuje, kůže nestoupá, což ale vůbec nevadí, protože už teď máme v centru Brna 23 stupňů. Břeclav hlásí 20, Znojmo taky 20, ve Žďáru nad Sázavou je stupňů 18. Odpolední teploty při polojasné nebo skoro jasné obloze budou vysoké 36 až 39 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Obyvatelé brněnské Kamenné kolonie získají místo pro setkávání a pořádání akcí. V bývalém kulturním domě vznikne komunitní centrum. Stavební úpravy budou započaty na začátku letních prázdnin. Letošní sucho se výrazně podepisuje na množství povrchové vody v povodí Moravy a povodí Dyje. Důležité vodárenské nádrže jsou na tom podobně či hůř než ve velmi suchém roce 2018. Bouřky pomáhají situaci jen lokálně a krátkodobě. V Rakousku se ve středu při jízdě v bike parku vážně zranil 13-letý chlapec, když v těžkém úseku narazil se svým sjezdovým kolem do stromu. Českého chlapce transportovala do nemocnice helikoptéra. Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla na oficiálním webu v prohlášení. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte.

0: Červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 112 000 korun.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy.

0: 6 hodin 50 minut tomu, přátelé, co ano a co ne. Dnes?
1: Dnes bude strašný horko, má být mimořádně horký den. Na jižní Moravě by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů, což se stalo letos už na konci června a taky včera. Proto varují před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehrátí a dehydratace a vysoké teploty mohou způsobit problémy taky například v dopravě nebo energetice. A proto doporučujeme dodržovat pitný režim, omezit pohyb na slunci mezi 11. a 15. hodinou a doma přes den nevětrat a ideálně zatáhnout žalusky a všechno, co můžete, co máte. Jinak pijte ideálně čistou vodu nebo neslazené čaje, také se vyhněte alkoholu a kávě, nápoje by neměly být ledové, jeste lehká jídla, jako jsou studené polívky, saláty nebo ovoce, ale jako vždy všeho s mírou. No a jinak vám třeba udělá taky dobře takový mokrý ručník za krk, vyvarujte se fyzické zátěži a samozřejmě nenechávejte děti ani zvířata zavřené v autě. S klimatizací, přátelé, taky velmi opatrně. Já jsem se dívala, že by snad neměla být nastavená o víc než 6 stupňů
0: oproti
1: venkovní teplotě.
0: Jsem na to velmi, velmi háklivý a citlivý. Jak mě vždycky jednou za rok ta klima sejme fakt hrozně. A včera, když jsme jeli, tak jsme měli klimatizaci na 28 stupňů. Ono to víc už ani nejde. A i tak to bylo takové zajímavé. A když pojedete někam autem, prosím vás, vodu do auta zcela určitě a taky třeba i s plnou nádrží. Zůstat někde v koloně bez klimy, to není nic příjemného.
1: To jo, to je hodně blbý. No, takže vám držíme pěstí, ať to zvládnete, opatrujte se.
0: Dobré ráno.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.
2: Hehehe

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Za 3/4 minuty bude 7 hodin ráno, máme poslední červencový den, pátek 31. Katka nachystala další zprávy, dobré ráno.
3: Pěkné ráno, je to nečekané, ale na Jižní Moravě včera padlo 8 teplotních rekordů, víc už za chvíli.
2: Co dáme po 7, Taylor Swift. Bude i Joan Jett. A taky třeba Olga Lounová. Dá se předpokládat, že i dneska budou padat teplotní rekordy. Na to, že je tam 7 hodin, tak v Brně máme 23 stupňů. Břeclav hlásí 20, Znojmo taky 20. Odpolední maxima 36 až 39 stupňů.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Je 7, hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Aktuálním extrémním vedrům se přizpůsobují rovněž v brněnských domovech pro seniory. Aktivity se v horkých dnech přesouvají dovnitř. Větrá se spíš v noci a nad ránem a dbá se na to, aby seniori dodržovali pitný režim. Horké dny klienti zvládají vcelku dobře.
4: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
3: Znojemští policisté pátrají po 15-letém chlapci, který po hádce s rodiči odešel 18. července z domova na Znojemsku. Rodina očekávala, že se po pár dnech vrátí zpět, což se nestalo. Podle policie si mladík nejspíš užívá bez omezení prázdnin a záměrně se skrývá.
4: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
3: Na Jižní Moravě včera padlo 8 teplotních rekordů, všechny byly z roku 1994. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde nový rekord činí 37,5 stupně Celsia. Je to o 1,9 stupně víc než před 32 lety. Fotbalová asociace České republiky svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, na které by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělského deníku AS by národní tým měl převzít Španěl Santi Denia. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice, novinky odtamtud má pro nás Kuba.
5: Krásné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně vázne doprava na kolišti u křižovatky s ulicí Milady Horákové. Na Vyškovsku na výjezdu z Habrovan směrem na Královopolské Vážany stále komplikuje dopravu nehoda osobního vozidla do stromu. Na Břeclavsku mezi Bolradicemi a Velkými Pavlovicemi blokuje jeden jízdní pruh osobní vozidlo po nehodě. A pomalu pojedete tradičně na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od 185. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánc Jakub Tylšar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádio.

0: Jsou 2,5 minuty po 7 hodině ranní a u nás na Krokodýlu máme pro vás připraven voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika.
1: Čeká nás soutěž s brněnským Hantecem, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptá se policista místního krále alkoholiků. Tak co, Bedřichu, co tě sem zase přivedlo? Dva policajti, šéfe. Zase pod parou, že? Ano, šéfe, oba dva.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin a 10 minut k tomu na Krokodýlu v téhle chvíli nabízíme voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika. To najdete už pětkrát v Brně.
2: No a právě teď si můžete tenhle poukaz vysoutěžit na lince 603 103 103.
1: Jak to tak vypadá, tak už někoho máme na telefonní lince. Koho pak? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Staňo z Velkých Němčic.
1: Dobrý den, Staňo z Velkých Němčic. Rozuměl jsem tomu dobře.
3: Ano.
1: Výborně. Tak, Žanek se ptá, poslouchejte dobře.
4: Gomity, co to znamená natrhnout krupon?
1: Natrhnout krupon, co to může být?
3: Někomu natrhnout.
1: No, no.
2: Pojďte na to úplně jednoduše.
3: Úsměv nebo?
2: No.
1: No, no, no, v podstatě jo.
4: Natrhnout krupon znamená někoho zmáčit.
1: Kdy vám naposledy natrhli krupon?
3: No, každou chvíli mě někdo nazrobí.
1: O, počkat, na zlobí. Aha, jako, já jsem se ptal, kdy vám na tohle krupa, jako, kdy vás naposledy zmlátil někdo.
3: No, nikdo.
2: No,
3: nikdo.
2: To ne.
1: U mě asi před 40 lety naposledy.
2: Ty jsi byl takový zlobidlo.
1: No, já to jsem ještě hodně, hodně mladý. Tak, je to vaše, my gratulujeme.
2: Blahopřejeme.
3: Děkuji.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Naked Glide na Krokodilu 7 hodin 16 minut. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tunda předpověď počasí.
0: Nejtepleji je kousek od slovenských hranic. Velká nad Veličkou 27 stupňů. Kousek od Břeclavy v Podivíně mají 26, v Břeclavi 21 stupeň. V Brně máme nějakých 24, ano, na Lesné se to měří. A když se podíváme na chladnější místa, tak ve Žďáru, tam mají 19 stupňů. Odpoledne bude velké teplo při polojasné nebo skoro jasné obloze 36 až 39 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno, v den, kdy maximální odpolední teploty přesáhly v Brně 38 stupňů a vrcholila červnová vlna veder, naměřili věci v ulicích pociťovanou teplotu i přes 50 stupňů. Nejhůře vycházela místa v zástavbě, kde chybí zeleň. Vrtulník Venom, který se před týdnem zřítil u náměště nad Oslavou, byl v předchozích měsících nasazen na misi české armády v Polsku. Vyšetřování příčin nehody stále pokračuje. Při pádu zahynula příslušnice náměštské základny. Nedávné úmrtí 15 slonů v Keňském národním parku bylo pravděpodobně způsobeno požitím kyanidu. Ten se mohl nacházet v pesticidech používaných na rajčata pěstovaná na okolních farmách. Kyanid přitom může ohrozit i zdraví člověka. Basketbalistky Žabin dál povede trenér Viktor Průša. Brněnský klub oznámil pokračování spolupráce se 40-letým koučem. Průšu čeká už 11. sezona na lavičce českých vicemistryň. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
2: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
3: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6. až 18. hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
2: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
4: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
5: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
4: Amethyst Weltmeisau.
5: Více na amethystwelt.at.
6: Rádio Krokodýl.
7: Už tam budem? Nech toho! Raději už tam budem.
8: Přestaň! Štíhá mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Fenomén Šance Liga je zpět.
12: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
11: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
13: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
16: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: celou jižní Moravu.
1: 7 hodin 31 minut k tomu osvěžení, to se hodí vždycky, například kde jsme osvěžovali včera.
2: Krokodýl osvěžuje na koupališti Kraví hora, tady máme paní, pěkný den.
3: Pěkný den, Kraví hora je super, zdravíme vás a máme dobré osvěžení, super.
4: Haló, to bylo super na Kraví hoře.
2: Zdravíme, Kraví hora, krokodýl tady se dneska osvěžuje. Je tady veselo, máme tady paní, kterou jsme osvěžili.
3: Ahoj krokodýle, zdravím, jste výborný rádio.
1: My děkujeme, a co jsme vlastně rozdávali?
5: Připomínáme, že každý všední den mezi vás rozdáváme 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21, což je probiotický nápoj, který si užije celá rodina, to znamená i děti a těhotné ženy.
1: A dneska odpoledne se na nás můžete těšit na koupališti Biotop Brno jih.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, jak to tam vypadá, to nám teď prozradí Kuba.
6: Krásné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně vázne doprava na kolišti u křižovatky s ulicí Milady Horákové. Na Vyškovsku na výjezdu z Habrovan směrem na Královopolské Vážany stále komplikuje dopravu nehoda osobního vozidla do stromu. Na Břeclavsku mezi Bolradicemi a Velkými Pavlovicemi blokuje jeden jízdní pruh osobní vozidlo po nehodě. A pomalu pojedete tradičně na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od 185. kilometru.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, na co máme počítače.
3: Aby mohli lidi pracovat na něčem a koukat se na fotky, jinak by se nic nenaučili ani by nevydělávali penízky, kdyby nebyly počítače.
4: Že by se mohli dívat na filmy lidi.
3: Já myslím, že počítače jsou na hry.
1: Katko, ty si ještě pamatuješ dobu, kdy jsme tady na Krokodýlu nevysílali z počítačů?
2: Já si to pamatuju. My jsme chodívali ráno ještě vyzvedávat noviny, přepisovalo se to, stávalo se asi o hodinu a půl dřív, aby se to stihlo. Byla to krásná doba.
1: Jo, děkujeme, je to hezké.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: No je to nejlepší po ránu.

0: 4,5 minuty a bude 7:45. Jak máme venku? Jasno a teplo. A bude ještě jasněji a ještě tepleji. V centru Brna už v téhle chvíli měříme na Lesné 26 stupňů. V Bučovicích už mají 28 stupňů. Odpoledne čekáme 36 až 39.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, dnešek bude v Česku mimořádně horký. Na jižní Moravě by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů, což se letos stalo už na konci června, také včera. Proto varují před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Policie odvolala pátrání po nemocném 56-letém muži z Třebíče, kterého hledala od úterý. Našla ho včera odpoledne v Brně v pořádku. Muže policie hledala i kvůli

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
3: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve scénáři?
3: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Toto je.
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Či...
1: Dámy a pánové, blbec nakonec.
2: Za 9 minut bude 8 hodin, je mu 57 let, znám i jeho jméno, ale říkat ho nebudu do éteru. Je to pan cyklista. Včera jsme jeli s holkama do města a jeli jsme po ulici Kníňská, to je ta čtyřproudovka, co vede mezi Bystrcem. A je tam zastávka Svratecká, kde na té čtyřproudovce je normálně přechod, tam je to na signál a je, víš, kde to je?
3: Ne,
2: je...
3: ale to...
2: Dobrý. Jeli jsme směrem do města, stáli jsme, přijížděli jsme a brzdili jsme u toho semaforu, neboť tam byla červená. Zastavili jsme, prosvítila se zelená, zařadil jsem za jedna a mezi tím se, mezi těmi auty, které jeli směru do centra, tak mezi náma, mezi těmi dvěma pruhama se protáhl jeden cyklista a chtěl to ještě střihnout doleva po tom přechodu směrem tam ke kolejím.
3: Což dělávají, ano.
2: Ano, a myslel si, že to stihne. Ne, protisměr měl zelenou a normálně tak 10 metrů přede mnou ho sestřelilo auto.
3: Pane.
2: Naštěstí se ten člověk teprve rozjížděl, takže ta rychlost toho auta byla asi 3 km v hodině, ale stejně pán mu tím kolem celkem pěkně zrušil předek a udělal jako dvojité salto s půlvrutem, tak jsme samozřejmě vyběhli a tak. A on, já jsu debil, já jsou tak blbet, všecko jde za mnou, já jsu vůl. Mladý kluk vystoupil, byla to Tesla, jsem si říkal, máte tam kameru? A on říká, ne, nemáme. Říkám, ok, tady svědků dost a borec. Ne, všecko beru na sebe, já jsou blbe. Tak jsem volal záchranáře na 155. V tom stresu, jak člověk vyběhne, tak jsem měl telefon v ruce, že jsem měl zapnutý handsfree. Takže já jsem vytočil záchranáře, ale nikoho jsem neslyšel, protože na těch 10 metrů to handsfree do toho auta fungovalo. Pan jako úplně hezky mu nevypadalo koleno, ale naštěstí to jako v podstatě dopadlo dobře. Prosím vás, milí cyklisté, kvůli té vteřině nebo dvou přijít o život, to jako fakt není dobrý.
3: A nejenom cyklisté, i koloběžkáři, jednokolkaři, prosím.
2: Bylo tam hodně lidí, kteří pomáhali, dobrý, a pan to říkal, bere všecko na sebe, ale fakt dejte na sebe pozor. Krokodýl.

0: Charlie XCX a Boom Club na Radiu Krokodýl minutu a půl před 8 hodinou.
1: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Minutu před 8 hodinou jste s rádiem Krokodýl, Katka má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
3: Pěkné ráno a ve zprávách o tom, že si Brno nechá zpracovat akční plán, aby zvládalo vlny veder.
0: Co po 8? The Colors i Telodisco. Dáme také stereofonik. A rybičky 48.
4: Léto a já všechno v péči mám.
0: Nejtepleji je v téhle chvíli v Bůčovicích, tam mají už 28 stupňů, to je nejtepleji v podstatě skoro v celé České republice. Ano, jako opravdu velmi teplo tam je. V Brně už máme 26 stupňů, ale má být dneska 36 až 39.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Jsou tu zprávy, vítejte.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Brno si nechá zpracovat akční plán, který napoví, jak zvládat vlny veder. Na vypracování bude spolupracovat s nadací Partnerství i dalšími odborníky. Náklady podle města nepřesáhnou 350 tisíc korun. Plán bude hotový příští rok na jaře a platit by mohl od léta.
6: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
3: V Lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku jsou synice. Koupání tam může být rizikové pro těhotné ženy, alergiky, děti nebo osoby s oslabenou imunitou. Na ostatních přírodních koupalištích je voda v pořádku.
6: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
3: V Jihlavě bude ode dneška znovu jezdit kropící vůz, aby ochladil ulice v centru. Tuto letní sezonu bude nasazený podruhé. Vůz bude do ulic městské památkové rezervace vyjíždět mezi 10. a 17. hodinou asi každých 90 minut. Kapitánka Barbora Strýcová dnes oznámí nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Hrát se bude na konci září v Číně. Český tým se ve čtvrtfinále v Šenčenu utká s Velkou Británií.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Jakub.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Heršpické ulici do centra za křižovatkou s ulicí Bydláky došlo k dopravní nehodě. Projíždí se tam ale bez zdržení. Ucpává se ale v centru města koliště u Cejlu. Na Brněnsko mezi Rosicemi a Neslovicemi se srazilo osobní auto s dodávkou a došlo navíc k úniku paliva. A pomalý provoz zůstává na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Pro Rádio Krokodýl z Globáce stánce Kutkylšár.
0: Kubo, děkujeme, zdravíme také do Žďáru nad Sázavou, kde nás letíte na frekvenci 96. Tam se v Purkyňově ulici stala nehoda osobního auta. Místo je průjezdné pouze k Ivadlově.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Katka zítra nastupuje na dovolenou, nebo už dneska možná?
1: Zítra.
0: By bylo hned lepší dovolená s tou částkou, viď?
1: No to by bylo. Jestli vám není ještě dostatečně horko, tak my vás ještě rozpálíme právě tou částkou. 113 650 korun za náš krokodýlí zvuk nabídneme už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: blízko. Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vyšetřující policista se ujišťuje. Tak vy tvrdíte, že manželka po vás hodila křeslem? Ano, tak jsem uskočil. A proč jste potom utekl? No, protože se začala zkoumavě koukat na kredenc.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 10 minut, k tomu kdy?
2: Teď. 603, 103, 103, tak volejte, soutěžíme o 113 650 korun.
1: Je to fakt o štěstí, že to začnete vytáčet o chloupeček dřív, protože já jsem udělal teď, když a už tam někdo je. Kdo pak? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petra.
1: Petro, dobrý den, dotaz. Kdy jste to začala vytáčet? Jako třeba pro ostatní, aby věděli, kdy se to má jako vytáčet. Jako o chlup dřív, nebo jak jsem řekl? Teď, nebo drakačka?
3: No, jak jste řekl.
1: Jo.
3: Ale možná o chloupek, no, než se to vytočí, že...
2: O ten chloupek to bude.
1: My tady nemáme chloupek, tady máme obrovské množství peněz. 113 650 korun. Chce to ohodnout ten zvuk, co to podle vás je?
3: No, nás napadlo. Jak na keři dostou taky ty bílé kuličky, tak když to házíte na zem a zašlápnete je.
2: Jo, to jsem milovala jako malá.
1: Ano, jako dítě jsme to tady tohle
2: studovali. Byl bordel.
1: Dobře, a přiznám se, jak se to kvítko jmenuje, ale jdem teda utrhnout bílou kuličku a taky se šlápnout.
3: Ano.
2: Jako bych to dělala včera.
1: Ty kuličky.
2: To rozšlapování.
1: Dobře, jako by to Katka dělala včera. Tak, co říká arbitr?
2: Taky nám líto, ale není to správná
1: odpověď.
2: Ani
1: tohle není správně. Mějte se hezky.
2: Hezký pátek.
3: Také nastanou.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výsledky.

0: 18 minut po 8 hodině ranní posloucháte Rádio Krokodýl, pokud jste se ještě nepodívali na teploměr, uvidíte tam celkem velkou hodnotu na to, kolik je hodin. Například, tady, kde to je? Domašov, tam už mají 26,7 stupně. No a na Kraví hoře už je 27,5. Odpoledne bude ale ještě větší teplo, čeká se 36 až 39 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Obyvatelé brněnské Kamenné kolonie získají místo pro setkávání a pořádání akcí. V bývalém kulturním domě vznikne komunitní centrum. Stavební úpravy budovy započaly na začátku letních prázdnin. Letošní sucho se výrazně podepisuje na množství povrchové vody v povodí Moravy a povodí Dyje. Důležité vodárenské nádrže jsou na tom podobně či hůř než ve velmi suchém roce 2018. Bouřky pomáhají situaci jen lokálně a krátkodobě. V Rakousku se ve středu při jízdě v bike parku vážně zranil 13-letý Čech, když v těžkém úseku narazil se svým sjezdovým kolem do stromu. Chlapce transportovala do nemocnice helikoptéra. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi, rada znovu žádost posoudila a uvedla, že zákaz zůstává v platnosti. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
0: 10 minut a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Vstupte do Baťova světa. Smeste se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
11: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
12: Hej, vybral jsem si skvěle.
11: www.klimastyle.cz.
13: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: už 32 let. Stále s vámi.
1: Přátelé, kamarádi, zítra ráno v 6 hodin, to bude na minutu přesně, co před 32 lety začalo vysílat Rádio Krokodýl.
2: Jak nám to uteklo, co? No. Já jsem tady teda nebyla úplně ten první den, to se přiznám, jo. Asi až o 5 let později.
1: Já jsem nastoupil po 10 měsících, takže už ty první narostky krokodýla jsme slavili v Bobby Centru.
2: No a protože zítra tedy slavíme, tak jsme pro vás připravili narozeninový speciál a během celého sobotního dne můžete soutěžit o naše narozeninové dárky, balíčky, které budou ale vaše, ne naše.
1: Přesně tak, budeme vzpomínat na rok 1994, kdy jsme začali vysílat. Já teda mám to spojeno s tím, že jsem začal vysílat v noci od 10 hodin ve 22.00 jsem nastupoval na směnu.
2: Tam se museli dít věci.
1: Nastupoval jsem na směnu a vůbec se k tomu nebudu vyjadřovat. A pro mě byl noční jingle tím zásadním, s kterým jsem se nejvíc seznámil. Jak zní a jak zněl přesně takhle.
0: Rok 1994. Už 32 let stále s vámi. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Jsou 4,5 minuty po půl deváté. Kdy zítra Krokodýl slaví ty 32. narozeniny, tak jsme s takovou tematickou otázkou šli za dětmi.
2: Ve školce Nelsme jsme se ptali, co dělá moderátor.
3: To je těžký, protože někdo spravuje auta a spravuje kola a všecko možný, tak je moderátor. On všechno dělá bábovičky.
4: Ten pořád mluví.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Becky G. Shower na Krokodilu, 9 minut po půl deváté. Venku už máme dost teplo. V centru Brna už je 28,5 stupně. 29 mají v sudoměřících u Hodonína. Výrazně chladněji proti těm 29 je třeba v Jihlavě. Tam mají jenom 20 stupňů. Odpoledne se při polojasné až skoro jasné obloze čeká 36 až 39.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno, v den, kdy maximální odpolední teploty přesáhly v Brně 38 stupňů a vrcholila červnová vlna veder, naměřili vědci v ulicích pociťovanou teplotu i přes 50 stupňů. Nejhůř vycházela místa v zástavbě, kde chybí zeleň. Vrtulník Venom, který se před týdnem zřítil u náměště nad Oslavou, byl v předchozích měsících nasazen na misi české armády v Polsku. Vyšetřování příčin nehody stále pokračuje. Při pádu zahynula příslušnice náměstské základny. Nedávné úmrtí 15 slonů v Keňském národním parku bylo pravděpodobně způsobeno požitím kyanidu. Ten se mohl nacházet v pesticidech používaných na rajčata pěstovaná na okolních farmách. Kyanid přitom může ohrozit i zdraví člověka. Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. Hlavní hvězdou výpravy bude trojnásobná evropská šampionka Barbora Stémanová. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
6: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
7: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
6: Pršet nebude, váš Bolek.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: a pánovi Blbic nakonec.
1: Nebyl jeden, ale byli dva.
2: A podrobnosti má mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Jen několik okamžiků dělilo dva muže od tragédie. V noci z pondělí si po požití alkoholu krátili cestu z Blanska směrem na Dolní Lhotu po železniční trati. Ve stejnou dobu tudy projížděl vlak rychlostí bezmála 100 km za hodinu. Strojvedoucí si dvojice na kolejích naštěstí všimla včas a pohotovým použitím rychlobrzdy dokázala soupravu zastavit takřka pár metrů za jejich patami. Vedle její rychlé reakce se hrálo zásadní roli také pracovní oblečení obou mužů. Díky reflexním prvkům byly totiž v nočních podmínkách viditelní na dostatečnou vzdálenost. Přivolaní policisté muže z prostoru tratě vykázali a jejich jednání oznámili drážnímu úřadu pro podezření z přestupku. Všem chodcům připomínáme, že mimo označené přechody je pohyb v kolejišti zakázaný. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tolik policejní mluvčí David Chaloupka, přejeme hezký pátek.
4: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 112 000 korun.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
2: Osm hodin 58 a 3 čtvrtě minuty, to je čas, kdy ladíte Radio Krokodýl v poslední červencový den a taky v poslední pracovní den tohoto týdne. Máme pátek 31. Ze studia Radia Krokodýl vás zdraví a od půl šesté vám společnost dělají Katka Horáková.
3: A Tonda Kala, přejme hezké začínající dopoledne. Na jižní Moravě včera padlo 8 teplotních rekordů, podrobnosti za chvíli.
2: Co si dáme po deváté? Tak samozřejmě, že devadesátky v 9, tedy muziku z 90. let, například Lennyho Krevice. Bude také Shania Twain. A chystá se i Lou Bega. Z celé České republiky je teď nejtepleji v Bučovicích. 30,1 desetina. A to je 9 hodin.
3: To je strašný.
2: V Brně máme nějakých 28,5, což jako není o moc míň. Dnešní odpolední teploty budou opět atakovat rekordní hranice. Čeká se 36 až 39 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Aktuálním extrémním vedrům se přizpůsobují rovněž v brněnských domovech pro seniory. Aktivity se v horkých dnech přesouvají dovnitř. Větrá se spíše v noci a nad ránem a dbá se na to, aby seniori dodržovali pitný režim.
5: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
3: Znojemští policisté pátrají po 15-letém chlapci, který po hádce s rodiči odešel 18. července z domova na Znojemsku. Rodina očekávala, že se po pár dnech vrátí zpět, což se nestalo. Podle policie si mladík nejspíš užívá bez omezení prázdnin a záměrně se skrývá.
5: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
3: Na jižní Moravě včera padlo 8 teplotních rekordů, všechny byly z roku 1994. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde nový rekord činí 37,5 stupně Celsia. Je to o 1,9 stupně víc než před 32 lety. Fotbalová asociace České republiky svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, na které by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělského deníku AS by národní tým měl převzít Španěl Santi Denia. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Jakub.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s popojížděním na pár minut ve Slatině před křižovatkou ulic Duřanka a Řípská. V centrální části města čekejte zdržení na Kolišti u Cejlu a také na Husově u Pekařské. Na Brněnsku mezi Rosicemi a Neslovicemi komplikuje průjezd nehoda osobního vozidla s dodávkou, navíc s únikem paliva. A pomalu jde převážně pravý pruh na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy už od 180. kilometru. Pro Radio Krokodýl z Klobásy stán Jakub Tilšár.
2: Kubo, děkujeme, pozor, obce Račice Pístovice, na Vyškovsku tam se řeší požár auta. A pokud jdete po 43 kolem Kuřimy, po 43, tak tam je odstavený nákladní automobil. Pozor na něj.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dnešní pronostika vznikla někde na Ostravsku. Zní od svatého Ignaca letosa obraca.
1: No tak uvidíme, jestli se to obrace. Ignác má dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší.
0: A ti, kteří jedou na dovolenou, Kačenko, ať si ji užijí.
1: Děkuji.
0: Hezké dopoledne.

90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na rádiu Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný se ptá, vy se jmenujete Grvin Trpic? Ne, já jsem Novák. Omlouvám se, mně se ty dvě jména stále pletou.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Podíváme se do mailové adresy, do mailové schránky, program zavináč krokodýl.cz, kam píšete své přání na hit vašeho života. Dneska se mi to líbí, napsala Mirka z Brna. Moje sestra to není, ta by chtěla jinou písničku. Ahoj do Krokodýla, vím, že zítra slavíte 32 let, tak bych chtěla zahrát hlavně vám. Za to, že nám děláte radost už tolik let. Ráda vás poslouchám. Děkuji, Mirka z Brna.
0: Rádio Krokodýl, hit vašeho života.

0: 32 let. Stále s vámi.
1: Ano, milí krokodýlové, zítra v 6 hodin ráno to bude úplně poprvé, co se před 32 lety rozeznělo Radio Krokodýl, kde vás pozdravil jako první moderátor z Krokodýla kolega Honza Kolařík. Jo. Na zítřek jsme pro vás připravili náš narozeninový speciál a během celého dne budeme soutěžit o naše narozeninové balíčky. Stačí dobře poslouchat a dovolat se do vysílání. Tak budeme rádi, když se s námi podělíte taky o ty vaše vzpomínky na ty naše začátky a první vysílání v roce 1994. Takže zítra bude to jízda.
0: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
3: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
4: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
5: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
4: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
5: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
4: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
12: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více informací v restauracích KFC.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
0: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radiokropolí. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 4 minuty po 9:30 jste s Krokodýlem, kde nabízím hit v jedné sekundě. Vaším úkolem je uhodnout z první sekundy jedné písničky, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. A když to uhodnete, vyhrajete 2 vstupenky na představení Kůň, pátý element, což je představení plné kaskaderských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve Vesternovém městečku v Boskovicích. Telefonní linka je připravená 603 103 103. Kdo pak na ní? Krokodýl, dobrý den.
3: Zdravím, Slávek.
2: Dobrý den, Slávku. Jak dneska budete trávit ten horký den? Máte plán na to?
3: No, jdu odpoledne na hojbal a na nějaký pivečko.
2: Tak to pivečko dobrý. A vy chcete hrát těch 39 nohejbal?
3: Jo, to hrajem.
2: Dobře, tak jo. Můžeme hádat?
3: No, můžem.
2: Jdem na to. 3, 2, 1, go!
3: No, tak tu písničku znám, ale ten název.
2: Nebo jméno té, která to zpívá.
3: Avril Lavigne to nebude.
2: Správně, ta to nebude. Máte jinou možnost ještě?
3: Charlie XCX?
2: Taky to není Charlie XCX.
3: No, tak asi není.
2: Děkuju. Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor. Naschledanou. Jako sportovat je hezký, ale v tomhle pařáku na sluníčku, nevím. Každopádně pokud bude někde pánové hrát pod stromem, tak to asi bude dobrý. Krokodýl, dobrý den.
4: Ahoj, tady Ivoš.
2: Ahoj Ivoši, ty jsi poznal písničku?
4: Ava Max.
2: To je, nebo Ava Max, jak kdo chce. Prosím tě, vyhrál si 2 vstupenky na Kůň, pátý element.
4: Díky.
2: Není zač, gratuluju, měj se hezky, díky zatím, ahoj.
4: Ahoj.
2: A jako vždy písnička, úplně celá. Ava Max.

0: Ava Max a dnešní hit v jedné sekundě uhodnutý na druhý pokus. To byl rok 2018, tedy ne 90. Do desáté z 90. byl Springsteen. Klasická diskotéka La Bouche. A dáme také NSYNC. Ignác dneska slaví svátek Krokodýl. Gratuluje a přeje hezké dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90. v 9. Každý den po 9. hodině. 90. v 9. na rádiu Krokodýl.

0: Výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
3: Co bude po 10. hodině? Například Spice Girls Viva Forever. Dáme si také kávu, úplně přesně espresso macchiato. Ano, chystá se také Gump.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
3: Ještě není 10 a v centru Brna už máme v téhle chvíli 30,4 desetiny. Kde nejtepleji? Tady 31,7 Blatnice pod svatým Antonínkem. Odpolední teploty budou ale ještě vyšší, čeká se 36 až 39 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Na některých pokojích dětské nemocnice v Brně přesahují teploty 30 stupňů. Nové vedení teď po letech kritiky pořídí 13 mobilních klimatizací. Impulzem byla stížnost babičky malé pacientky, které ředitel podle jejich slov řekl, kdybyste takto nebojovala, tak by to nebylo. Nemocnice zároveň připravuje dlouhodobé řešení chlazení. Současná vládní koalice zřejmě nebude hledat svého stranického prezidentského kandidáta. Sázkové kanceláře vidí jako potenciální kandidáty kromě Petra Pavla a Andreje Babiše, třeba prvního místopředsedu vlády Karla Havlíčka, místopředsedu hnutí Radka Vondráčka nebo ministra školství Roberta Plagu. Americký prezident Donald Trump si prý není jistý, jestli Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přitom po úterní schůzce s Trumpem uvedl, že mu šéf Bílého domu licenci přislíbil. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi, rada znovu žádost posoudila a zákaz pro nadcházející sezónu zůstává v platnosti.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Co nového na silnicích nám prozradí Jakub?
6: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Pozor na dálnici D2 na 10. kilometru z Brna na Bratislavu, kde boudalo ve zúžení osobní auto. Kolona má aktuálně přes 4 kilometry. Silný provoz zůstává na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Jihlavy od 180. kilometru. V centru Brna očekávejte zdržení v koloně na kolišti u Cejlu a pár minut se zdržíte také na ulici Zvonařka u Dornichu. A na příjezdu do Neslovic od Rosic očekávejte omezený provoz po ranní dopravní nehodě. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stán se Jakub Tylšar.
3: Kubo, děkujeme, jinak pozor, pokud jdete po D2 ve směru na Slovensko, tak na 60. kilometru je vysypaná kukuřice přes všechny jízdní pruhy.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Vzhledem k tomu, jaké nás dneska čeká teplo, tak bych, Maj, kdyby to šlo, tak bych vyhlásil konec práce, jako pojďme domů, na koupaliště, nebo někam do chládku, k bazénu, nebo někam na zahrádku, myslím tím restaurační do stínu. Přátelé, ať to přežijeme. Přeju vám hezké dopoledne, tady je Radio Krokodýl.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Můžu si pohladit vaše koťátko? Samozřejmě, jenom počkejte, donesu jod a obvazy. This car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Espresso macchiato.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: vás osvěžuje každý všední den a má pro vás skvělé letní lahodné probiodrinky brněnské firmy Bala 21. Je to nápoj vhodný pro celou rodinu, takže si užijí děti i těhotné ženy. A včera jsme dohlíželi na váš pitný režim na koupališti.
1: Krokodýl osvěžuje na koupališti Kraví hora. Tady máme paní, pěkný den.
2: Pěkný den, Kraví hora je super, zdravíme vás. A máme dobré osvěžení, super.
3: Halo, to byla super na Kraví hoře.
1: Zdravíme, Kraví hora, krokodýl tady se dneska osvěžuje. Je tady veselo, máme tady paní, kterou jsme osvěžili.
2: Ahoj krokodýle, zdravím, jste výborný rádio.
0: No děkujeme moc krát, dneska si to užijete s námi, taky zamíříme opět na koupák. Osvěžení od krokodýla zdarma dostanete odpoledne na koupališti Biotop Brno Jih, tak se za námi zastavte. Teď máme přesně 10 hodin a 22 minut, hezké dopoledne.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
5: Rádio Krokodýl, Katka Horáková. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
4: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
5: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
0: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
6: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
0: Amethyst Weltmeisau.
6: Více na amethystwelt.at.
5: Radio Krokodýl.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Už tam bude?
9: Nech toho.
8: Raději už tam bude?
9: Přestaň. Štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
12: je fajn. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
15: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: 3 minuty po půl jedenácté na krokodýlu myslíme na to, kde byste tak mohli dneska poobědvat, tak třeba v brněnském restaurantu Havana, kde vám přinesou ke stolu hrstkovou polévku a k tomu smažený vepřový řízek a vídeňský bramborový salát. Utratíte pouhou 100 korun, tak si nechte chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl na koupáku.
1: I dnešní velmi horký den asi strávíte u vody, pokud máte volno. Případně se zajdete osvěžit cestou z práce, protože to bude potřeba. Naměříme až 39 stupňů a s otevřenou náručí vás přivítají na koupališti Zbíšov. Tělo svlažíte a protáhnete hned v několika bazénech s teplotou vody 22,8 desetin stupně Celsia. Projdete se v 80 metrů dlouhém tobogánu, zasportujete si na hřišti na volejbal a na plážový volejbal. Zahrát si můžete i pinec, kdy dispozici je Wi-Fi a taky lehátka pro váš relax. No a užijete si vodních radovánek i na koupališti Slavkov. Pro děti tam mají brouzdaliště i dětský bazén. K dispozici je vám taky hřiště. Zahrát si můžete plážový volejbal, ve stínu můžete odpočívat pod stromy a drink dostanete hned na dvou barech a to se rozhodně hodí. Vstupné pro děti je 50 korun a dospělí zaplatí 150. Tak vám přejeme z Krokodýla na koupáku krásně strávené léto.
0: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
2: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba?

0: www.radiokrokodilov.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: nakonec to nejdůležitější. Tolik Eva Farná tady u nás na Krokodýlu krátce před 11. Je na čase zjistit, co je nového. Petra má zprávy.
1: Hezké dopoledne. Brno si nechá zpracovat plán, který napoví, jak zvládat vlny veder. I o tom už za chvilku.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z krokodýlích hitů Bruno Mars a Rose. Taky si dáme Colin. Nebo kapelu Jelen.
7: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud.
5: Radio Krokodýl. Počasí.
0: A taky si dáme pořádné tropy. Dneska bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne večer je výjimečně možnost výskytu přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39 stupňů. Tak se opatrujte.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno si nechá zpracovat akční plán, který napoví, jak zvládat vlny veder. Na jeho vypracování bude spolupracovat s nadací partnerství a dalšími experty. Náklady podle města nepřesáhnou 350 tisíc korun. Plán bude hotový příští rok na jaře a platit by mohl od léta. Úřady práce hlásí oproti minulým letům pokles zájmu o rekvalifikační kurzy. Větší vlnu žádostí o změnu kvalifikace čekají na konci léta, kdy se otevřou dva nové programy. Největší zájem je v poslední době zejména o kurzy týkající se digitálních kompetencí, CNC obrábění nebo elektrotechniky. Po 4 letech rekonstrukcí se letos v létě pro veřejnost znovu otevřel Královský palác v Bruselu. Nejde o královskou rezidenci, belgický král s rodinou bydlí na zámku na okraji města. Královský palác v centru metropole však slouží jako oficiální pracoviště, kde přijímá zahraniční návštěvy a kde se konají státní ceremonie. Veřejnosti se palác tradičně otevírá jen několik týdnů v létě, letos od 3. července do 16. srpna. Český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška přijde kvůli zranění stehna o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je 52 atletů. Předloňský titul z Říma bude obhajovat oštěpař Jakub Vadlejch, kterého čeká už 7. mistrovství Evropy.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne přejeme taky vám, milí šoféři. Co se děje na silnicích, sleduje Kuba.
9: Krásné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dopravní nehodu dejte pozor na Kotlářské ulici u křižovatky s Kounicovou. Doprava tam zpomaluje. Na dálnici D1 za Brnem směrem do Prahy na 182. kilometru překáží dopravní nehoda. Postojíte se tam pár minut. Proti směru je malejší provoz mezi 180. až 196. kilometrem. Problémy stále čekejte na dálnici D2 z Brna na Slovensko. Na 60. kilometru je vysypaný náklad s kukuřicí. Očekávejte tam zdržení pár minut. A v úseku 5 kilometrů popojíždí řidiči na rakousko-českém pomezí na příjezdu do Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: minuty po 11. Krásný pátek vám přeje z krokodýla Katka Horáková. Bude soutěž s krokodýlem cestovatelem. Už za pár minut se budu ptát na jihomoravské město, které má ve znaku rybu. No a vyhrát můžete vstupenky na koncert skupiny The Sweet. Tak ať vám to neunikne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Učitelé mají jen dva důvody, proč zůstávají učiteli. Ty důvody se jmenují červenec a srpen.

0: jako díl Cestovatel v 11 hodin a 19 minut připraven a pokud vy také zasoutěžit se s námi právě teď na lince 603-103-103, tak směle do toho, protože vám nabízím jako výhru dvě vstupenky na koncert kapely The Sweet, která vystoupí v amfiteátru v Mikulově 15. srpna od 18 hodin. Někoho už máme na telefonu, hezké dopoledne, Katka, kdo tam? Nikdo. Tak jo, tak linka znovu k dispozici, můžete klidně volat a já nabízím tyhle nápovědy. Dneska hledáme město v okrese Brno-Venkov v Jihomoravském kraji, 16 kilometrů západně od Brna. Nachází se na soutoku říčky Bobravy s Říčenským potokem. Ve znaku města je Štika. A z pamětihodností se v tomto městě nachází zámek, jež je dominantou města, dále děkanský a farní kostel svatého Martina, kaple Nejsvětější Trojice, pranýř pod radnicí či včelařské muzeum s knihovnou Českého svazu včelařů a včelařskou chovatelskou stanicí. A jak se tohle město jmenuje, ptám se někoho na linku Krokodýla. Pěkné dopoledne, kdo tam? Halo, halo? Tak vypadá to, že nikdo tam. Dobře, tak opět telefon k dispozici. Dneska je to teda dramatický, tak uvidíme, jestli do třetice. Někoho tam máme? Hezké dopoledne, Krokodýl, kdo se dovolal? Tak zase nějaký šotek na lince Krokodýla. Tak dáme ještě jednu příležitost, přátelé. Myslím si, že dneska je úplně jasný, na který město se ptám. A bude odpovídat kdo pak. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den, Tomáš.
0: Tomáši, tak hurá, na čtvrtý pokus. Máme posluchače na telefonu. Slyšel jste nápovědy?
1: Ano, slyšel.
0: Tak a jak se jmenuje to město, na které se ptám?
1: Rosice.
0: Jsou to Rosice. Tomáši, vy jste z Rosic?
1: Ne, jsem kousek od Rosic.
0: A jste rybář?
1: Ne.
0: Ne, ale jste kousek.
1: Tak ale mám spoustu rybářských kamarádů, takže to je dobrý.
0: A co bylo největší nápovědou, ta Štika nebo ty ostatní nápovědy?
1: Západně 16 kilometrů a Štika.
0: Jo, tak super. Tak jsem ráda, že jsem vám napověděla a díky tomu získáváte vstupenky na koncert The Sweet, tak doufám, že si to hezky užijete.
1: Super, díky moc.
0: Zůstaňte mi na telefonu a krásný pátek, nashledanou.
1: Díky vám taky, nashledanou.
2: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
3: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
2: Poslouchej a vyhrávej. Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
4: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
5: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
4: Amethyst Weltmeisau.
5: Více na amethystwelt.at.
2: Radio Krokodýl. Katka Horáková.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
8: Jasně, já ti splním přání, trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
12: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
14: Vstupte do Baťova světa. Smeste se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
15: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže.
2: Rádio, které pomáhá.

0: Hity Michaela Jacksona, mám pocit, prostě nestárnou. Ani 2 minuty po 11:30 tady u nás na Krokodýlu v pátek 31. července, kdy už rozehráváme Vohnouty, bude taky Rihanna a pak už vám nabídnu náš krokodýlí zvuk za 113 700 korun. To si nemůžete nechat ujít. Hezké dopoledne.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnání.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Jestli vám, přátelé, ještě není dostatečné horko, tak já teď přitopím, nabízím žhavých 113 700 korun za náš krokodýlí zvuk na lince 603 103 103, která vám je k dispozici právě v této chvíli. A vy voláte, no a typujete, co by to mohlo být. Hezké dopoledne, kdo bude zkoušet v tomto soutěžním kole?
2: Dobrý den, tady Marie.
1: Marie, já vás zdravím, přeju hezký pátek. Poprosím stlumit nebo vypnout rádio. Tak,
2: ano.
1: Už to vypadá dobře, bezvadný. Tak, Maruško, můžeme jít na to?
2: No, já bych si typla, že je to řezání pilou dřevo.
1: Takže řezání dřeva pilou zní podle vás takto? V tom horku bych teda řezat dřevo nechtěla, se přiznám.
2: No, já jsem řezala před třema nedělama.
1: Před třema nedělama, to nebylo ale takový horko, ne, jako dneska?
2: No, to bylo fajn.
1: To bylo fajn. Tak dneska doporučujeme jenom pomalé pohyby, ideálně žádné, ale jdeme se zeptat arbitra, jestli máte pravdu a jestli vyhráváte. Tak je mně to líto, Marie, není to řezání dřeva.
2: Děkuju,
1: mějte se hezky, ano, budu se těšit, nashledanou. No a my navyšujeme náš bank do příštího soutěžního kola, buďte s krokodýlem.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
1: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
0: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
1: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
0: Nízkonákladová-realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.

0: www.klimastyle.cz.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
2: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
3: A co bude ve stejné zemi?
2: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
4: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Radio Krokodýl.
7: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Lady Gaga jsme se prospívali a protancovali až k 12. hodině. Krásné páteční poledne vám přeje Katka a Petra nese zprávy.
1: Hezké poledne, ve zprávách se podíváme na to, jak to vypadá s kvalitou vody v přírodních nádržích na jižní Moravě.
2: Toto je...
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. nabídneme Taylor Swift. Taky Cyndi Lauper. S českých kapela Miraj.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No, budu stručná. Sluníčko nám dneska bude opět přát víc, než bychom chtěli a naměříme až tropických 39 stupňů.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký pátek.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Podle aktuálního měření je voda na brněnské přehradě v pořádku. Platí to i na pláži Vranov u Vranovské přehrady, v přírodním koupacím biotopu v Brně jih, nebo v lomu Janičův vrch u Mikulova na Břeclavsku. Stupněm číslo 1 hodnotí hygienici i vodu ve vodní nádrži Letovice Vranová na Blanensku. Je tam však zvýšená hodnota chlorofilu. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny jsou Sinice. Letošní ročník festivalu Prague Pride se bude konat za rozsáhlých bezpečnostních opatření. Policie tak reaguje na tragédii z Berlína, kde při podobné akci najel útočník do davu lidí. Na bezpečnost během hlavního pochodu dohlédnou stovky policistů. Týdenní Prague Pride začíná v pondělí. Pochod bude v sobotu 8. srpna. Úřady ve Velké Británii evidují cyklosporózu, parazitální infekci, která způsobuje silný průjem a další zažívací potíže. Rozšířila se po návratu cestovatelů z Mexika a Spojených států. V zemi už evidují desítky případů. Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. Hlavní hvězdou výpravy bude trojnásobná evropská šampionka Barbora Sémanová, která na předloňském šampionátu v Bělehradu získala zlaté medaile na 100 a 200 metrů volný způsob a stříbro na kraulové čtyřstovce.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné poledne i vám, milí řidiči. Aktuálně pozor v Brně. Policejní hlídka je na Lidické, na Břeclavsku. Na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska se vytvořila víc než 7-kilometrová kolona, tak tady počítejte se zdržením hodně trpělivosti. A na trase ze Znojma do Pohořelic za Mackovicemi stojí porouchaný kamion, tak tam dejte pozor. Na Žďársku na průtahu Světnovém havaroval motorkář. I tady s opatrností projdete Kivadlově a na D1 na 203. kilometru ve směru z Vyškova na Brno stojí poruchané osobní auto, tak si dejte pozor. Šťastnou cestu a kdybyste o něčem věděli, volejte nám.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 12. hodinou ve studiu Krokodýla Jiří.
1: Nazdar, my bychom si mohli dát takovou hitparádu teploměru. Kolik měříte, tak mi klidně napište, protože dneska by to mělo být až kolem 37 stupňů.
0: Já myslím, že těch rekordů už bylo dost.
1: Tak trošku. My vás budeme ochlazovat dneska,
0: no,
1: prozradíme.
0: No, je na čase, buďte s Krokodýlem.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijímají novou sekretářku. Kolik úderů za minutu zvládnete? Promiňte, já myslela, že hráte písařku a ne karatistku.

0: Léto, prázdniny a do toho vám vyhrává pěkný krokodýl. Letně Taylor Swift.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Krokodýláci, tak my už vyrážíme do školky, tentokrát na Lesné. Ptáme se těch prcků, proč si pouštíme muziku?
2: Protože my jsme hezky tancovali.
3: Muzika je proto, že si můžeme představovat jako baletky.
4: Třeba když si maminka nějakou písničku pustí, tak se pak rozveselí
5: a bude tančit.
6: Aby jsme, když jdeme spát, tak nějaká ukolébavka z nás třeba uspí.
0: Proč si pouštíme muziku? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce na Lesné.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
7: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
8: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz
0: 12 hodin, 22 minuty.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
7: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
1: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Na krokodýl is real life, tohle vaše rádio.
1: Už 32 let. Stále s vámi.
0: Je to tak, krokodýláci, tak zítra máme 1. srpna a Rádio Krokodýl osloví i ve vysílání. 32 let budeme vám nadělovat dárky a budeme vzpomínat právě na rok 1994. Jsme s vámi už 32 let.
1: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Dobrý den, dostali základní škola Kanice. U nás ve škole s mobilními telefony to máme nastaveno tak, že děti, když ráno přijdou do školy, tak mobil uloží do šatní skřínky a celý den tyto mobily nepoužívají, pokud zrovna výuka toto nevyžaduje.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Miráž.
4: Rybičky. Hrady.cz 7. a 8. srpna Hrad Veveří u Brna.
5: Migové.
4: Harley.
5: Sindel X.
4: Tomáš Klus.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Alexia na kroku dílo, teď už 13. hodina, čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a kazematy na Špilberku nabídnou novou expozici, podrobnosti o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Letní seniorita po 13. Bude pokáž?
3: Pokal jsem holku na disku, obličej měla na mě.
0: Savage Garden. Tak to vám bude letně hrát krokodý, jo?
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně teď aktuálně plus 34, v Břeclavi plus 35, šplhat to může až k 38. Další dny, zítra 35, příští týden až plus 38.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kazematy na Špilberku už rok prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která návštěvníkům nabídne zcela nové stálé expozice. První z nich se veřejnosti otevře na Den Brna v sobotu 15. srpna a ponese název Kazematy válečné. Tato část představí nejmladší vrstvu minulosti památky, spojenou s nacistickou přestavbou hradu na ukázková kasárna Wehrmachtu během druhé světové války. Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit státu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Od 1. srpna nabývá účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožňuje. Soud v Singapuru uložil pokutu přes 9800 korun 19-letému Francouzovi, který se přiznal k rušení veřejného pořádku. Natočil se totiž, jak olizuje brčko z automatu na pomerančový džus a pak je vrací zpět. Za tento čin mu přitom hrozilo až 3měsíční vězení. Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla v prohlášení, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů, včetně České fotbalové asociace.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor, máme havárku osobáku s nákladním autem na dálnici D2 na 2. kilometru směr Brno. Komplikace na Hodonínsku, havarované osobní auto s nákladním v Čejkovicích v Masarykově ulici. Dejte pozor, kdyby cokoliv, volejte linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi, léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: 36 stupňů Celsia, počasí tak trošku na schlazení. Ano, brkneme na brněnské jihomoravské koupaliště. No a taky se podíváme na to, kde vás bude osvěžovat letní krokohlídka.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? To je jednoduchý. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy.

Mendes, Camila Cabello, Señorita. A teď skok do bazénu, krokodíláci. Zdravíme taky na koupaliště Královo pole, kde se na vás těší a kde se ladí krokodíl. Tak vyražte koupaliště Královo pole při poslechu krokodíla. Do toho pokáč, Matvizák na disku.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Sami Guardian a jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Jasně, že jo, krokodýláci, my vás pěkně osvěžujeme v ulicích Brna, je pravidelně veselo, no a samozřejmě krokodýle tady od toho, aby vás i v tropických dnech pěkně osvěžil.
2: Krokodýl osvěžuje na koupališti Kraví hora, tady máme paní, pěkný den.
3: Pěkný den, Kraví hora je super, zdravíme vás a máme dobré osvěžení, super.
4: Haló, to bylo super na Kraví hoře.
2: Zdravíme, Kraví hora. Krokodýl tady se dneska osvěžuje.
5: Ahoj, krokodýle!
2: Je tady veselo, máme tady paní, kterou jsme osvěžili.
3: Ahoj, krokodýle, zdravím, jste výborný rádio.
0: Moc děkujeme. Dneska se těšíme na koupaliště Biotop Brno-Jih.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno. Řipská 22.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem.
11: Přestaň!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
14: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl, jdeme na koupáku.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Jdeme se vyčvachtat, pojďme si skočit do bazénu. Koupaliště u Zbíšova, to se na vás těší. Je tam připraven hlavně obrovitánský tobogán. Tak vyražte, protože teplota vody má krásných 25 stupňů Celsia. Beach volleyball si můžete zahrát, basket, no a samozřejmě osvěžit se ve Zbíšově. Těší se na vás taky koupaliště ve Slavkově, Slavkov u Brna. Dospěláci 150 stup celodenní, 50 děti, brouzaliště pro děti, dětský bazén, no a samozřejmě taky dva bary. Koupaliště Slavkov.cz. Vyražte, bavte se s krokodýlem.
1: Krokodýl na koupáku.

0: krokodýl hrajeme hit za hitem a přitom ani jen dvakrát. Kdo pak se dovolal? Lotku, dalo, co se děje?
1: Zdravím, Jarda Vícení, Podmoravský Budějovic, hrajete hit po druhý.
0: Wanted, že by? Máš pravdu, vyháváš. Klobil si to. Krokodýl v čase 6 až 18 neopakuje hity a pokud zazní něco po druhé, tak máš te od nás dárek. No a ty vyhráváš dvě vstupenky do domu Drahukamu nebo ametistové školy v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Gratulujeme!
1: Super, vydrž,
0: vyplatil se poslech krokodýla. Vydrž na telefonu, ahoj.
1: Určitě, vydržím.
2: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
3: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
2: Amethyst Welt Maisau.
3: Více na amethystwelt.at.
4: Radio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
5: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
4: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
5: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
4: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
8: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně Divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
7: Pršet nebude. Váš Bolek.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Toto je...
11: Dopravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Tohle je vzpomínka na rok 1995, no my zítra budeme taky vzpomínat na rok 94, kdy Krokodýl začal vysílat úplně poprvé. No a Petra nám prozradí, co je nového, vítej.
1: Hezké odpoledne a fotbalová reprezentace bude mít poprvé v historii zahraničního kouče, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hit.
0: Letní hity One Direction. Bude Puff Daddy. A dáme si dobrý kafe.
1: Nechci řvát.
0: S ludskou bílou.
1: Chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Pohodový pátek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Příbuzné si nevybíráme. Nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď aktuálně 36 stupňů Celsia a zítra čekáme plus 35.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dřevěná gotická socha Matky Boží Žarošské podstoupila v nemocnici u svaté Anny průzkum počítačovou tomografií. Vyšetření například ukázalo, že socha Panny Marie s Ježíškem je z jednoho kusu dřeva. Vznikla okolo roku 1323 a CT představuje neinvazivní způsob, jak zjistit její stav. Město podpořilo nábytkovou banku pro Brno a Jihomoravský kraj. Zastupitelé na ní chtějí přispět 500 000 korun. Projekt slouží lidem v obtížné životní situaci a předchází vzniku odpadu. Dotace má sloužit na personální zajištění dvou osob, částečné pokrytí nájmu skladovacích prostor a na provoz dodávky.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Ochránci přírody poprvé potvrdili výskyt vzácného modrázka očkovaného v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Motýla objevili při průzkumu louky u Holštejna mezi příbuznými modrázky baheními. Jde o významný nález, který může pomoci lépe poznat rozšíření tohoto vzácného druhu a zajistit jeho ochranu. Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce ho schválil výkonný výbor. Denia podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, víme, jak to jezdí.
9: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Tradičně vázne provoz na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Postojíte si proto také na příjezdu do Brna po Bratislavské D2 od 3. kilometru. Přímo v Brně je kolona na Zvonařce směrem do Židenic a také Výhlavské ulici před Vídeňskou ve směru do centra. Nehoda osobního auta s nákladním brzdí provoz na sjezdu z Ostravské ulice do Slatiny ve směru k D1. 3-kilometrová řada je na trase z Brna do Svitav před Lipůvkou a 7-kilometrová fronta je na cestě z Vídně do Brna na rakousko-českém pomezí u Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant, Marek Vycpálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi, no a budeme slavit taky 32 let.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Ano, zítra 1. srpna začalo vysílat Rádio Krokodýl před 32 lety, i o tom v této hodině. Do té doby letní hity Krokodýla.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na operačním sále. Sestro, podejte mi nástroje. Ale pane doktore, máme tu připraveného pacienta k operaci a vy tu chcete muzicírovat?

0: Na krokodilo zesnula Bonnie Tyler.
1: Už 32 let. Stále s vámi.
0: Jedna vzpomínková, no a zítra budeme taky vzpomínat. Ano, Rádio Krokodýl zítra oslaví i ve vysílání 32. narozeniny. Tak krokodýláci, buďte pozorní, protože my vás, věrné posluchače, budeme odměňovat celý víkend. Tak se nás držte. No a tady je vzpomínka na jeden z našich retro jinglů.
1: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
0: 14 hodin 22 minuty.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
2: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
1: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
3: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
4: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
3: Amethyst Weltmeisau.
4: Více na amethystwelt.at.
1: Radio Krokodýl.
5: Jasně, já ti splním přání, trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Vstupte do Baťova světa. Svezte se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
11: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ostravě.
1: Kroku díl, tohle vaše rádio, no a teď budeme řešit štěňátka. Na co si dát pozor při pořizování štěněte a jak poznat rizikový nákup, nám už přiblíží za státní veterinární správu Jihomoravského kraje Karolína Folvarská Michalčáková.
2: Zdravím posluchače rádia Krokodýl. Při pořizování štěněte je důležitý výběr důvěryhodného chovatele. Doporučujeme vždy navštívit místo, kde štěně vyrůstá, a prohlédnout si chovné prostředí. Štěně by mělo být možné vidět společně s matkou a sourozenci. To napoví, zda bylo o zvířata dobře pečováno a zda vyrůstali ve vhodných podmínkách. Jedním z varovných signálů je nabídka prodeje štěňat na veřejných místech, například parkovištích. Takový způsob prodeje je dokonce nelegální. Před převzetím štěněte si vždy zkontrolujte, zda je starší 50 dnů. Dále známá vystavený očkovací průkaz s vyznačeným číslem mikročipu je registrováno v centrální evidenci psů a zda již bylo vakcinováno. U zvířat starších 6 měsíců je vakcinace proti vzteklině povinností. Tyto dokumenty, včetně kupní smlouvy, by vždy měly být součástí předání zvířete. Jejich zajištění je povinností prodávajícího. Doporučujeme, abyste v momentě, kdy pocítíte pochybnosti o nákupu, odstoupili. Přejeme všem novým chovatelům hodně štěstí při výběru psa a především mnoho společných let plných radostí. Za krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj Karolína Folvarská Michalčáková.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na

0: www.klimastyle.cz.
1: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi E na konci.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
3: Migové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
5: A co bude ve stejné názvy?
4: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
6: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Train. Jak se ochlazuje Petra v tropických dnech, kdy venku máme 37 stupňů? Máš
1: nějaký tip? Já jsem ráda v práci, že tady se může ochladit klimatizací.
0: Tak jo, Petra se ochlazuje a dá nám čerstvé zprávy.
1: A pokoje v dětské nemocnici se taky konečně dočkají klimatizace, tak i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U Patra jste Lenny, hello. Fancy. Superstar 2009. Tak to vám bude hrát Krokodýl po třetí hodině.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď aktuálně 37,5 stupně, bude to šplhat až k 38, zítra plus 37.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na některých pokojích dětské nemocnice přesahují teploty 30 stupňů Celsia. Nové vedení teď po letech kritiky pořídí 13 mobilních klimatizací. Impulzem byla stížnost babičky malé pacientky. Nemocnice zároveň připravuje dlouhodobé řešení chlazení.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Valdice museli zastavit stavbu nového parkoviště. Prozatím jim to nařídil krajský úřad, který bude přezkoumávat stavební povolení. Má na to 15 měsíců. Část opozice a někteří obyvatelé kritizují například sklon nové parkovací plochy nebo málo zeleně. Vedení Valtice chce proti usnesení odvolat. Eurobankovky dostanou po letech nový vzhled. První varianta návrhů, které Evropská centrální banka představila, počítá s vyobrazením historicky významných evropských osobností, například německého hudebního skladatele Ludvika van Beethovena, polské chemičky Marie Curie Skłodowskie nebo italského malíře Leonarda da Vinciho. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi, rada znovu žádost posoudila a zákaz pro nadcházející sezónu zůstává v platnosti.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jsme na silnici, Marek je v terénu.
5: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Bezmála 6-kilometrová kolona je na tahu z Vídně do Brna na pomezí Rakouska a Česka u Mikulova. Dálnice D1 popojíždí na příjezdech do Brna cestou z Prahy i od Vyškova. Dále z Brna na Vyškov je 3-kilometrová fronta před omezením na 205. kilometru. Dlouhé zdržení hlásí řidiči na trase z Brna do Svitav mezi Kuřimí a Likůvkou. Na stejné trase u Bořitova navíc havarovalo osobní auto a jezdí se jedním pruhem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hinka s vámi, tak co krokodýláci venku, 37,5.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Proto to chce letní hity. Ano, navíc tento víkend budeme i ve vysílání slavit 32 let krokodýlání.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův frk.
2: Ptá se lyžař. Je pravda, že sjezd z toho kopce je hodně nebezpečný? To je blbost. Všichni se zabíjí až dole.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Krásné páteční odpoledne, dobrou náladu i v tropech přeje Krokodýla Peťan. Střídání za Jirku, který vyrazil do terénu. Zdravím všechny, co by se dneska chtěli s námi osvěžovat. I dnes připraveno 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Probiotické nápoje pro celou rodinu, pro děti, pro těhotné ženy. Kde jsme rozdávali, Jirko, kdy včera?
2: Krokodýl osvěžuje na koupališti Kraví hora. Tady máme paní, pěkný den.
3: Pěkný den, Kraví hora je super. Zdravíme vás. A máme dobré osvěžení, super.
4: Haló, to byla super na Kraví hoře.
2: Zdravíme, Kraví hora. Krokodýl tady se dneska osvěžuje.
5: Ahoj, krokodýle.
2: Je tady veselo, máme tady paní, kterou jsme osvěžili.
3: Ahoj, krokodýle, zdravím, jste výborný rádio.
1: Jsme nadšení a stále budeme výborný rádio Krokodýláci. A to výborné osvěžení pro biodrinky Bala 21 připraveny dnes u Krokohlídky. Vyhlížejte ji odpoledne a nebude to už trvat dlouho. Zase na koupališti, tentokrát v Komecu. Biotop Brno Jih. Hezké odpoledne, buďte svěží.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši Krokohlídku.
6: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
7: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
11: Tvůj pocit po projektu?
12: Jipi!
13: Jo!
11: Jé!
12: Jipi, jipi!
11: Hornbach. S námi to zvládnete.
14: Jasně, já ti splním přání, Trio.
15: Ryba jo.
14: Chytrý mozek.
15: Bujné svaly.
14: Kila dolů bez námahy.
16: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
17: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
18: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
0: Je dobré mít se s kým probouzet.
19: To nejlepší po ránu.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rozjete Radio Krokodýl, Lacmotion, Kylie Minogue, Nakoupáky.
1: Osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Osvěžujeme Brno, celou Jižní Moravu, krokodýláci. Jirka dneska připraven osvěžovat na koupališti Biotop a my vás zveme na koupaliště do hornického města Zbíšov, protože tady je nádherně. Představte si, že venku je teplota nějakých 38 stupňů Celzia a ve Zbíšově mají 5 bazénů a 80 metrů dlouhý tobogán. Rozlehlé plochy, na kterých můžete dát osušku, piknikové koše, udělat si pohodičku a nebo jít sportovat. Hřiště na volejbal, plážový volejbal, hřiště na streetball, pingpongové stoly. Je tam kantýna a je tam všude síť Wi-Fi, krokodýláci. Tak si to pojďte krásně užít. Tohle je leto, jak má být, těší se na vás ve Zbíšově. Další naše oblíbené koupaliště ve Slavkově, kde má voda 26 stupňů Celzia. Co se týká vody, tak tam je to vzduchu, tak tam je to na 38 stupních, podobně jako u nás v Brnisku. 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce, dětský bazén, brouzdaliště, také hřiště, zahrát si můžete plážový voliš, užít si lehátko pod stromy, anebo zavítat na dva pary, krokodýláci. Pojďte na to, Slavkov, dospělí 150, děti 50 a moc se na vás těší. Přejeme krásné odpoledne. A posíláme další pecku právě na koupáky. John Newman, Blame.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Rádio Krokodýl.

0: Pátek půl čtvrtá, 8 minut, hraj vám Krokodýl, Jennifer Lopez.
1: S krokodýlem.
0: A možná máte večer domluveného něco super, tak jste na tom jako ona, taky se nemůže dočkat dnešního večera, tak už ať je to tady. Teď tipy na levný benzín, naftu v Brně a okolí Krokodýláci, zvláště když ta nafta pořád leze nahoru. Tak aktuálně vynikající cena za benzín Natural 95 v Tuřanech, tady v Brně, na Kaštanové. Jasně, je to makro. Makro dává Benelli litr 38,50 a u dýzlu nafty zase Brno Tuřany Kaštanová 506 na makru 40 korun 50 haléřů za litr nafty, Krokodýláci. Super cena, tak lehkou nohu na plynu. Jedeme dál s Krokodýlem, dáme si Michela Tella, budou Black Milk a Clean Bandit z Demi Lovato. Pěkné páteční odpoledne i v tropech.
1: Šetříme s Krokodýlem. Rádio Krokodýl.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
5: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Cidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
4: Pršet nebude, váš Bolek.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
13: Už tam budem?
14: Nech toho.
13: Raději už tam budem.
14: Přestaň. Štěl mě vedro.
15: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
16: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Pěkný pátek, krokodýlace, počítání hvězdiček, One Republic, Counting Stars a vám všem pohodové tropické odpoledne s krokodýlem i vzdor těm vysokým teplotám. No a bude to ještě horší a bude to trvat týden, než to spadne. Petro, co nového?
1: Hezké odpoledne, na jižní Moravě platí do odvolání zvýšené riziko požáru, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Minuta do 16. stále hity a povalíme na Ibicu. Dáme si Benga Boys. Pustím vám Dua Lipu, Don't Start Now a bude léto lásky.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Kurňa, to je pařák. Tropický pátek, Brno 34, Votu Těchova tady pokraví horu až 37, v Šepkovicích 35, ve Žďáře má Péťa s Mírou 34 stupňů. Sobota bude bouřková, na Moravě bude odpoledne 33, na Vysočině 31, neděle jasná, ale chladnější, 30 Morava, 27 Vysočina. A jinak teplotní rekordy zase pondělí, úterý, středa, 37, 39, 37 a až za týden v pátek bude teplota 28 stupňů, krokodýláci. Teď odbyla čtvrtá, vydržte, hodně pijte.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Moravská galerie znovu otevře edukační expozici Umění do kapsy v místodržitelském paláci. Na konci minulého roku ji uzavřela kvůli havárii parovodu, kterou už se podařilo odstranit. V mezidobí zůstával provoz v paláci omezený na minimum. Na čtvrtek 6. srpna galerie u příležitosti znovu otevření připravila celodenní program nejen pro rodiny s dětmi. Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich dnes do odvolání vyhlásil na celém území kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Znamená to například, že se nesmí rozdělávat oheň, používat pyrotechnika nebo odhazovat hořící a doutnající předměty.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Lidé v Blansku už mohou navštívit nový krytý bazén. Jeho výstavbu na sportovním ostrově Ludvíka Daňka město vysoutěžilo za 321 milionů. Dalších 13 milionů korun investovalo do vybudování parkovacích ploch, veřejného osvětlení, oprav komunikací nebo sadových úprav v okolí nové budovy. Součástí projektu byla také demolice původních městských lázní. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. V záloze je zatím připravena Barbora Krejčíková. Turnaj se hraje od 22. do 27. září v čínském Shenzhenu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Doprava v pátek hajcuje naplno, kde se jede špatně, ví Marek.
4: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dopravní nehoda překáží na příjezdu do Brna cestou ze Svitav u Řečkovic. Kolo naměří něco přes kilometr. V opačném směru to jede pomalu před Lipůvkou. Doprava vázne na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy mezi Popůvkami a 196 kilometrem. Dále z Brna do Vyškova se zdržíte mezi 203. a 208. Dlouhé zdržení naberete cestou z Vídně do Brna na hraničním přechodu u Mikulova. Aktuálně má kolo na něco přes 2 kilometry a na Hodonínsku na příjezdu do Kyjova směrem z Koryčan havarovalo osobní auto. Jezdí se tady kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Spálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Byť je velmi žhavé tropické, přesto příjemné páteční odpoledne s krokodýlem přeje Petr Holík. A bude hantec, takže zdarec.
1: Zdar jak svíňa z kroksní. Gomity, co to znamená natrhnout krupon?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jirka je s dívkou. Padá hvězda. Rychle si něco přeji a ono se ti to splní. Já bych si přála, ale s takovým troubou jako ty bych se nikdy nedočkala.

0: pro vás, co jste stále za volantem. Celine Dion, Drove All Night, řídila celou noc.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A měla toho moc, krokodýlaci, doufám, že vy to zvládáte, protože dneska je moc těch stupňů Celsia na teploměru. Proto jdeme na Hantec, trošku se osvěžíme s Junkem, zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa z Kroxní. Gomity, co to znamená natrhnout krupon?
0: Tak to úplně osvěžující není, ve štatlu to relativně trefili.
3: Natrhnout si prdel.
4: A spadnout na prdel.
5: Zlomit jehlík.
3: Zbít někoho.
0: Tak to poslední bylo správně, s tou prckou to úplně nebylo OK.
2: Natrhnout krupon znamená někoho zmlátit. Prosím vás, nikoho nemlaťte a radši si udělejte betelný den.
0: Třeba nějaký dobrý salát osvěžující krokodýláci se studenou vodou.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Možná je čas na pozdní oběd. 16 hodin 23 minuty, za chvíli si dáme Přátele, neboli Rembrandts. Dobré páteční odpoledne všem s krokodýlem.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
7: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
1: Kontroluj našeho hudebního šéfa.
6: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6 až 18 hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
7: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
8: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Weltmeisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
9: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
8: Amethyst Weltmeisau.
9: Více na amethystwelt.at.
1: Radio Krokodýl.
10: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
11: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Jipi!
14: Jo!
12: Jé!
13: Jipi, jipi!
14: Jí!
12: Hornbach, s námi to zvládnete. Come on, die, yeah, yipi, yipi,
15: yeah. Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
17: Všude zdejší, všude je fajn.
0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
18: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
18: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
18: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
19: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: Je dobré mít dobré přátele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Kodiláci Dua Lipa, teď to nezačínej, je tam moc horko, don't start now, nech to na pozdě, až bude trošičku chladně, no proč ne, krokodiláci. Každopádně my to dneska ještě rozjedeme, 114 tisíc bez pár stovek na krokodýlu za zvuky do ruky a Jirka osvěžuje dneska na biotopu na Brně jihu v Komárově. Pěkné odpoledne všem.

0: Krokodiláci stále hity pro Emičku, pro Aldu tatínka na Beethovenku, kde paslo chají krokodýla, mají se krásně při pátku. Losing My Religion od R.E.M. Ale pozor, máme tady teďka výzvu, prachy za zvuky do ruky 113 750 korun. A na to nemůže volat Emička, protože je moc malička, potřebujeme starší 18 let, takže třeba tatínek může zkusit, nebo kdokoliv z vás, krokodýláci, kdo má nabitý telefon. 113 750 korun ve hře pro plnoleté souhlasící s výherním řádem Rádia Krokodýl. Pojďte volat právě teď, 603 103 103.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: let me down slowly. Je moc horko, pojď na mě pomalej. Let me down slowly, Alec Benjamin.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Ale když se chcete dovolat na prachy, tak to musíte být rychle a musíte být a mít nějaké štěstí, taky pořádnou porci. Kdo ho měl? Tady je Petr, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím, tady je Inge.
0: Inge, odkud? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, jsem z Brna, ale teď volám z Rajhradu.
0: Voláte
2: z práce.
0: Z Rajhradu z práce. Do kolika jste v práci dneska, Inge?
2: Do 2 do noci.
0: Do 2 do noci, hezký, hezký. To jste v nějakém zábavním podniku nebo v restauraci?
2: No, je to takový zábavní podnik,
0: zábavní
2: ano,
0: podnik.
2: Dobře jste to nazval.
0: Dobře. U Operika to asi není, že?
2: Ne, je kousek od nás.
0: Kousek, dobře.
2: Tam jsou kolegyňky, ano.
0: Jak se to u vás jmenuje, řekněte nám, Inge?
2: Kamčatka.
0: Kamčatka, zdravíme Kamčatku do Rajhradu, super.
2: No,
0: Inge, prosím vás, jasný, na Kamčatku pak další písnička. Rajhraďáci, to jsou mi skoro bratranci, protože mám rodiče vedle Volasicích. Máme tady 113 750, to znamená, vy pracujete, jste plnoletá. Souhlasíte
2: ano,
0: s výherním řádem, že jo? Děkujeme.
2: Ano.
0: Hádáme zvuk zní takhle. Kurňa, co si na ty Kamčatce, a škoda, že tady není ta teplota, která tam je teďka normálně aktuálně na Kamčatce.
2: Tak co klimatizaci, jste... je to předkovní.
0: Ne, počkejte, já myslím jako skutečnou Kamčatku, já si dám schválně jako aktuál vedr, jo? Já si dám aktuál vedr Kamčatka, 13 stupňů, ty vole, jako to bychom brali, ne?
2: To by jsem
0: teď
2: brala
0: je,
2: hned.
0: Teď je na Kamčatce v Rusku 13 stupňů Celzia. Takže, to, že máte klimu, je dobře. To teď jo, ale sem nepleťte. Co to je ten zvuk, prosím vás, Inge?
2: Typuju, dneska jsem po delší době stoupla ke sporáku a vytahovala jsem sáček mražené zeleniny a byla to taková zmrzlá kostka bez tvara. A chtěla jsem, aby se to rozpadlo na ty menší kousky, na ten hrášeček, na tu kukuřičku. Tak jsem ten pitlík začala tak promačkávat a ono to tak pěkně křupalo, až se to rozpadlo na ty malý kousky, co potřebuju. A říkám, to je takový podobný křupavý zvuk. Zkusím štěstí.
0: Takže to rozdrcení toho sáčku zeleniny, tak aby se to rozpadlo na lepší kousky, dalo se s tím něco dělat a nebyla to taková grča, gula. Dobře.
2: Ano,
0: pane arbitře, 113 750 má na to Inge v Rajhradě? Tak prej dneska s tím letím ne, ale zeleniny se držte. Inge, mějte se moc krásně, ať se vám daří v práci a krásné odpoledne do Rajhradu. Naschledanou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás.

0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
1: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
2: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
1: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
2: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
1: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Jemné tropické páteční odpoledne, hlavně všem fotbalistům, protože tohle to byla hymna mistrovství světa, ale i hokejistům, takže taky dotišnova k Procházkovým na zahradu. Prý odpočívají po včerejším hokeji junioru a chtěli by pustit ledový království. No Jani, to si dáme až na přání večer po 19. Teď vám tam něco prostě dotišnova vyberem. U D2 Bacha na Jelena běhá tam kolem 11. kilometru a Petra má zprávy o čem?
1: Hezké odpoledne, Česká republika je u zahraničních cestovatelů čím dál oblíbenější, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodový pátek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Příbuzné si nevybíráme. Nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Radio Krokodýl.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýlaci stále hity, teď odbyla 5. odpolední, připraveni depešáci. Takže nejen do Tvarožné a taky do Staré Líšně Enjoy the Silence. Bude Ed Sheeran. Dáme kapelu Holky, než přijede na Silvestra do Bobby Centra. Si sen začni. Captain Wolf Give It Up, a když chtěli Procházkovi něco, co je ledový, tak dáme snowboardiáky.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Tak a nejenom pro hokejisty, zpráva, že to tam je fakt hodně rozhajcovaný. Brno 34, od Útěchova pod Kraví horu 37 stupňů, Šepkovice měří 35, Žďár 34 stupňů Celsia. Sobota bude oblačná, zatažená možná někde i s lehkou bouřkou. Odpoledne Morava 33, Vysočina 31, neděle pak jasná, na Moravě 30, na Vysočině 27 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5 hodin, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kazematy na Špilberku už rok prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která návštěvníkům nabídne zcela nové stálé expozice. První z nich se veřejnosti otevře na Den Brna v sobotu 15. srpna a ponese název Kazematy válečné. Tato část představí nejmladší vrstvu minulosti památky, spojenou s nacistickou přestavbou hradu na ukázková kasárna Wehrmachtu během druhé světové války. Druhý ročník výstavy soch studentů Fakulty výtvarného umění VUT je k vidění v botanické zahradě na Kotlářské. Sochy jsou na zahradě, kam je vstup zdarma, i ve sklenících, kde je vstup za poplatek. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin. Česká republika je u zahraničních cestovatelů čím dál oblíbenější. Podle nové zprávy vyhodnocující nárůst rezervací letů v předchozím roce zaznamenala ze všech evropských zemí nejrychlejší růst. Podle analytiků se jedná o změnu chování cestovatelů, kteří se pomalu odklánějí od nejnavštěvovanějších destinací na jihu Evropy a hledají kvalitní městskou turistiku a autentické zážitky. Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce ho schválil výkonný výbor. Denia podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak, hustota dopravy stále napružená. Na Táborsku běhá Puma, na Brněnsku u D2 Jelen. Víc Lenka.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 190 a 196 kilometrem. Podobná situace je i ve směru z Brna do Vyškova mezi 202 a 210 kilometrem. V Brně v Lidické ulici u křižovatky s Lužáneckou došlo ke střetu dodávky a tramvaje. Na místě počítejte s komplikacemi. A na dálnici D2 z Brna do Bratislavy okolo 11. kilometru se pohyboval jelen, projíždějte tudy s opatrností. Do Rádio Krokodýl z Global Assistant Zdenka Ruštuková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37
6: 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré odpoledne všem s krokodýlem, nejenom Zlatíčka, zdraví Peťan Holík i ty naše chlapečky, s těma jsme si dneska užili super odpoledne v zážitkovém ráji Felite v Brně, nejenom na arkádách. Nejstarší nám tam udělal high score, největší rekord na Pac-Manovi neboli Pacmanovi a naše Zlatíčka ze školky nám řeknou, bacha, když je to vedro, proč chlapi nenosí horní díl plavek.
1: Protože holky mají moc nafouklý prsa a kluci ne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
0: Tak se nám hezky nafukujte, hlavně relaxujte a dobře se mějte nejenom u bazénu v plavkách. Tady je Ed Sheeran, Justin Bieber, pěkný pát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlápek vyleze z obchoďáku a zjistí, že mu mezi tím někdo naboural venku zaparkované auto. Za stěračem byla cedulka. Jak tohle píšu? Sleduje mě několik lidí, kteří si myslí, že vám sem píšu svoje jméno, adresu a číslo havarijního pojištění. Ale není to tak.

0: Eva Farná a Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A co dneska dělat se Zlatíčky Krokodýláci? Já jsem dneska měl s těma našema klukama dvě varianty. Šli jsme si zahrát chvilku golfa, bylo strašný vedr, pak jsme museli zapadnout ovšem do fantastického zážitkového baru s americkým nádechem, nebo takového klubu, kde mají mimo jiné parádní klimatizaci, tam se kluci vyblbli, bez plavek. A Zlatíček jsme se ovšem ptali na plavky, proč chlapi nenosí horní díl plavek. Tady jsme se ve školce na Lesné.
2: Protože nemají prsa, protože holky mají prsa, ne, kluci nemají, ale holky mají větší a kluci mají menší, tak mají podprsenky.
3: Protože holky mají větší prsa a kdyby chlapi měli podprsenky, tak by mi to lezlo dolů a pak by hůř plavali.
4: Protože chlapi nemají prsa, navíc to by jim to neslušelo.
5: Protože holky mají moc nafouklé prsa a kluci ne.
0: Prej hůř plavali, děcka, jako dneska fantastický. Odpovědi děkuju, proč chlapi nenosí horní díl plavek. Takže zdravíme, zvláště na ty koupáky, kde se to dneska prostě krásně prezentuje. No a kdo potřebujete si to prostě pěkně užít, tak říkám, dneska jsme s klukama dali PlayStation 5, Fortnite, kulečník je bavil jak svíňa a nejvíc teda arkády Pacman, Galaga a ten náš nejstarší na bobou Highscore 30, skoro 40 tisíc bodů. Super zážitky v tom horkým pátku v klimatizovaným Felite, Felite.cz. Super to bylo. Takže rodičům můžeme doporučit a jdeme pro Zlatíčka zahrát třeba Kešu TikTok anebo Xindla X. Pěkné odpoledne. Neupečte se, hodně píte.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: Nízkonákladová-realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.

0: www.klimastyle.cz.
1: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hrad. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Vstupte do Baťova světa. Svezte se legendárním výtahem s výhledem na Zlín, obdivujte ikonické letadlo nebo navštivte expozici obuvi, jednu z největších sbírek v Evropě. Poznejte jedinečnou architekturu a místa, kde ožívá baťovský příběh. Vydejte se na cestu s Baťapasem. Inspirujte se na baťovregion.cz.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jé!
6: Jé!
7: Jipi, jipi!
8: Jé!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.

0: Včera málo, dneska moc, potešet si na pomoc. 17 hodin 34 minuty, Xindl X dohrává na Krokodýlu. A my zdravíme do škol, kde si vědí rady a umí si pomoci, jak zařídit lepší koncentraci svých žáků a studentů. No a je to o mobilech. Nebrat!
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Roman Burda, ředitelem základní mateřské školy Horníkova 1 v Brně Výšni. Mobilní telefony máme zakázané 10 roků, máme s tím výbornou zkušenost. Zejména o přestávkách, dětka hrají ping-pong, fotbálek, povídají si, hrají a rozhodně zejména kvůli těm sociálním vazbám to vidíme jako velice přínosné.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Někde je to hot, někde je to cold, krokodiláci. Třeba do sklepů taky posíláme Katy Perry.
1: Už 32 let. Stále s vámi.
0: 1.8.1994 to byl oficiální začátek vysílání regionální stanice Radio Krokodýl. Byl jsem u toho a my to zítra slavíme už 32 let, krokodýly, neuvěřitelné. Proto připraven váš narozeninový speciál. Během celého dne soutěžíte o naše narozeninové balíčky a stačí pozorně krokodýla poslouchat, do vysílání se dovolat a budete mít radost. Budeme moc rádi, když se s námi podělíte i o své vzpomínky na začátky krokodýla a první vysílání v roce 1994. Tak si to zítra v sobotu rozhodně nenechte ujít, bude to pořádná narozeninová jízda, protože krokodýl slaví 32 let. Díky za to, že jste s náma.
1: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči. Fenomén Šance Liga je zpět.
2: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jé!
7: Jé!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Letadla Airplanes, dobré páteční odpoledne s krokodýlem a pozor, nejen na jelena u D2, taky na motorkáře. Je krásně, je jich na silnicích spousta. Aktuálně jsou v řešení dvě dopravní nehody, osobák, motorka. Buďte pozorní za volantem. I za řídítky. Petra, zprávy o čem?
1: Pěkné odpoledne, pokoje v dětské nemocnici se konečně dočkají klimatizace, i o tom za chvilku.
0: Šestá právě odbyla.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po šesté vám pustím Shakiru Waka Waka. Bude Avicii. Dáme si rybičky 48. A bude Coco Jumbo.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: A pořád bude kurde horko, krokodýly. Brno 34-37 dneska v tomto rozpětí. V Šepkovicách měří Zdeněk 35 stupňů Celsia, Peťa ve Žďáře na Vysočině 34. No, sobota může být lehce s bouřkami, ale tropická 33 na Moravě, 31 na Vysočině. Neděle bude jasná, bez bouřek. Odpoledne teplota o něco příjemnější, 30 stupňů Morava, 27 Vysočina. V pondělí pak čekáme 37, v úterý 39, ve středu 37 a nejdřív příští pátek to spadne pod 30 na 28 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na některých pokojích dětské nemocnice přesahují teploty 30 stupňů Celsia. Nové vedení teď po letech kritiky pořídí 13 mobilních klimatizací. Impulzem byla stížnost babičky malé pacientky. Nemocnice zároveň připravuje dlouhodobé řešení chlazení.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Valdice museli zastavit stavbu nového parkoviště. Prozatím jim to nařídil krajský úřad, který bude přezkoumávat stavební povolení. Má na to 15 měsíců. Část opozice a někteří obyvatelé kritizují například sklon nové parkovací plochy nebo málo zeleně. Vedení Valtice chce proti usnesení odvolat. Eurobankovky dostanou po letech nový vzhled. První varianta návrhů, které Evropská centrální banka představila, počítá s vyobrazením historicky významných evropských osobností, například německého hudebního skladatele Ludvika van Beethovena, polské chemičky Marie Curie Skłodowskie nebo italského malíře Leonarda da Vinciho. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi, rada znovu žádost posoudila a zákaz pro nadcházející sezónu zůstává v platnosti.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Páteční doprava po špičce, ale komplikují ji nehody a zvláště z motorkáři více Lenka.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova očekávejte silný provoz a nárazové kolony převážně kamionů mezi 203. a 210. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na silnici 40 na trase z Pohořelic směrem na Břeclav před Valticemi. Bouralo osobní auto s motorkářem, na místě zasahují záchranáři a doprava tam zpomaluje v obou směrech. A na trase ze Starého Města směrem na Slovensko na výjezdu z Blatnice pod Svatým Antonínkem bouralo osobní auto s motorkářem, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, doprava tam zpomaluje. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezký den všem s Krokodýlem na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi a i Hodonínu. Zdraví Peťan Holík a pozor u Valtic a Blatnice, nehody motorkářů. Řiďte pozorně a opatrně. A buďte svěží, jako byste potkali krokohlídku z probiodrinky. I na to se podíváme.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

chodím jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrobí.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jižní Moravu.
1: Krokodiláci, pohodový páteční pozdní odpoledne, protože aktuálně Šepkovice spadlo prej asi tak 10 kapek. U Třebíče více padá voda, takže tam nám spadla teplota dokonce na nějakých krásných 30 stupňů Celsia velice krátkodobě. A do toho se osvěžujeme, hezky si to užíváme, protože my ty úžasné probiodrinky Bala 21 máme. Probiotické nápoje pro celou rodinu, pro děti, pro těhotné ženy, velice vhodné a dneska se rozdávalo na Koupáku. Kde to, Jirko, bylo? Na Biotopu?
2: Krokohlídka osvěžuje na koupališti Biotop Brno. Jich tady máme posluchačku, ahoj.
3: Dobrý den, jsem na koupališti na Biotopu a jsem ráda za osvěžení.
4: Děkujeme za osvěžení.
5: My jsme vás vyhlíželi, protože se s váma stále míjíte, tak jsme rádi, že jsme vás konečně potkali. Díky.
6: Ahoj, já jsem Markéta, jsem tady na Koupáku a potkala jsem Radio Krokodil, které každé ráno při práci poslouchám.
2: No a Markétka umí španělsky.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos.
1: Hola, ¿qué tal, chicos? Jsme rádi, že se to dneska potkalo i s prorokovejma, protože ti to mají prostě strašně blízko z domova na ten úžasný Biotop. Krokodýláci, Bala 21 dneska těšila a osvěžovala. Osvěžovat bude i v pondělí, samozřejmě od krokodýla zdarma za úsměv. Vyhlížejte v pondělí odpoledne krokohlídku s Jirkou na brněnské náplavce.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: 18 hodin 23 minuty krokodýláci a pro vás za chvíli Avicii The Nights.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
7: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6. až 18. hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
8: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
9: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
8: Amethyst Welt Maisau.
9: Více na amethystwelt.at.
0: Je dobré mít někoho.

Jumbo krokodiláci pro všechny na 103 FM a všech dalších frekvencích, co jich tady máme a co je pamatujeme. 18.31 přesně právě teď, Mr. President, Enrique Iglesias, Kate Ryan a za půl hodiny si spolu dáme písničky na přání a budeme hrát nejenom do Koryčan, kde si myslím, že Vladanovi muselo Koko Jumbo úplně spravit náladu.

0: Zonšontej, krokodiláce i do brněnské zoologické.
1: Hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: 31. červenec, krokodiláci, to znamená, že jsme v půlce prázdnin léta. Tak doufám, že si užíváte, že se krásně máte, že třeba i návštěvu brněnské zoo stíháte. Pokud ne, tak teď je tady Jan Bedřich, aby nám prozradil, co úžasného se chystá právě o této sobotě neděli. Čeho jsme se tam dočkali? Honzo, dobré odpoledne, ahoj.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Srpen je tady a přináší sebou i další vlnu veder, na které jsme jako zoo připraveni. Pro návštěvníky jsou na vybraných místech v zoo připravena mlžiska na osvěžení. Zvířatům pak pravidelně dopřáváme například sprchování, to typicky u jelenů vapity sibirských, nebo jim v případě ledních medvědů vyrábíme led. Připraveny máme i různé ledové enrichmenty ve formě dortu a podobně. Apelujeme samozřejmě i na vás. Dávejte na sebe v těchto vedrech pozor a dodržujte pitný režim. Pokud se za námi vypravíte, tak v zoo najdete dostatek stínu a také spousty mláďat. Velmi aktivní jsou malí manulové, dobře lze pozorovat i jeřáby manžuské nebo psouny či kapibaří rodinu. Každé srpnové úterý pak spouštíme speciální večerní prohlídky. Rezervace probíhá přes portál Rinio. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Zdravíme smečku a právě teď do zoologické posíláme další písničku. Wake me up od Avičiho, hezký víkend.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl, Petr Holík.
4: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
5: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
4: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
5: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
4: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
11: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Jseš tady se mnou, no samozřejmě jsme tady pořád na všech vašich oblíbených frekvencích, je váš krokodýl. 19 hodin, 1 minuta, Lost Frequencies dohrávají a písničky na přání jsou právě před námi.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Na silnici začíná být absolutní klid, což je super. Asi jste se už doma pěkně usadili, zahnízdili a tak si s náma dáte třeba Justina Timberlakea.

0: Budeme hrát další pecky za okamžik podle vás.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí. Máme aktuálně pořád vysoké teploty tropické a žádnou bouřku před sebou tady u nás v Brnečku malebném. Zatímco v Šepkovicách prý spadlo 10 kapek a spadlo to na 31 stupňů Celsia. Bežďáře, tam se to furt mračí. Možná by mohla být bouřka, ale pořádnice taky to mají furt někde 33 plus. Sobota možná bouřková, ale zase tropická, 33 Morava, 31 Vysočina. Neděle jasná, 30 stupňů bude na Moravě, 27 na Vysočině. A tady jsou hlavní události posledního červencového dne.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Brno si nechá zpracovat akční plán, který napoví, jak zvládat vlny veder. Náklady podle města nepřesáhnou 350 tisíc korun. Plán bude hotový příští rok na jaře a platit by mohl od léta. Město podpořilo nábytkovou banku pro Brno a Jihomoravský kraj. Zastupitelé na ní chtějí přispět 500 000 korun. Projekt slouží lidem v obtížné životní situaci a předchází vzniku odpadu. Podle aktuálního měření je voda na brněnské přehradě v pořádku. Platí to i na pláži Vranov u Vranovské přehrady, v přírodním koupacím biotopu v Brně-Jih nebo v lomu Janičův vrch u Mikulova na Břeclavsku.
1: Přehled dnešních událostí.

0: Radia Krokodýl.
1: Servus na silnice, zdravíme velice. Jak to vypadá? Je to docela pohoda, že, Lenko?
2: Hezký večer všem posluchačům Radia Krokodýl. Po nehodě auta s motorkou zůstává neprůjezdná silnice 40 na trase z Břeclavy do Mikulova za Valticemi. A ucpaná je silnice 52 z Rakouska do Pohořelic před Mikulovem. Pro Radio Krokodýl Global Assistant Lenka Ruštoková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Radia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Připadají nám teplotní rekordy, padlo to i v Třebíči dneska, blízko máme Šepkovice, tak zdravíme všechny naše krokodýly i krokodýlice a jdeme hrát písničky podle vás. Peťan stále s váma, hezký večer všem s vaším krokodýlem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: kluci, krásný večer všem, 19 hodin, 9 minut. Tady je Peťan, pozdrav všem a hlavně teď na telefon 603 103 103, kde to dneska zahájí kdopak. Halo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marek.
0: Marku, to je Die. Jak se tam máte? Jak se tam máte při tom horkém pátku v Die?
1: No, krásně slunečno a teďka uklízím a vyčistil jsem troubu a jmenuje se to Band, Street Bank a prostě ono to fakt očistuje, ta trouba.
0: No dobře. Co v té troubě připravil, prosím mě, když to musíš tak jakože čistit intenzivně?
2: Co?
1: Tenkrát, dlouho, co už se to připalovalo, tak jsem to trošku očistil.
0: Krocana se ještě nedělal, na toho je čas do listopadu.
1: Je to tak.
0: Mari, dobrá, prosím tě, je fajn, že jsi takovej kuchař, doufám, že se nám třeba dovolá i profesionální kuchař Jirka, zdravíme ho, ať už je v Rušovanech nebo v práci v Troubsku. Co ty si chceš dát zahrát do Die dneska, řekni.
1: No, mi se strašně líbí Royal Gigolos, jestli máte něco.
0: Máme, určitě máme a bude to pro koho, prosím tě?
1: No, zase bych to nechtěl nechat pro Stánek Růženka, protože oni jsou bezvaní ty lidi štangavky a prostě ty kamarádi moji, to je nejlepší.
0: Dobře.
1: A pro vás do rádia Krokodilo, protože jste úžasné rádio.
0: Děkujeme, krásný pátek, krásný víkend, přejeme, zdravíme a Royal Gigolos posíláme. Ahoj!
1: Ahoj.

0: Krokodýláci, písničky na přání, páteční večer, poslední červencový, než slavíme s krokodýlem 32. narozeniny. A to bylo z diet, tam to krásně žije. Jdeme teď zase někam jinam, 603 103 103, kdo pak tam je, dobrý večer.
1: Tady jak svíňa, tady Hilda, Jaruš Čermáci z Parnýho Slavkova.
0: No nekeci, Čermáci Slavkováci, krásný večer, čau Vildo Jaruško, jak se tam máte před víkendem, co děcka?
1: Je tu vedro, je to hnus.
0: Všade vedro a dokonce někde možná bude bouřka, jak u Slavkova, jsou tam nějaký mraky nebo vůbec ne?
1: Prdlaj, tady je jasno, tady není ani mráček.
0: Dobře, a na jídelním lístku, Slavkováku je taky jasno, co bude děcka sobota, neděle, co se bude vařit u vás, co? Co chystáte?
2: Česnekový brambory a k tomu něco.
0: To zní dobře. Tak, teďka dáme co, nějakou devadesátku nebo máte plán?
2: ACDC bychom nesprosili.
0: ACDC, dobře, Highway to Hell?
2: No jasně.
1: Může být.
0: Pošlem to do pekel. Dobrá, pro koho to bude?
1: Bude to pro nás, bude to pro tebe.
0: Děkuju.
1: Bude to pro Alex do Hodonína.
0: Ano.
1: Bude to pro Bajkerose Zdeňka do Šepkovic. Bude to pro Richieho do Slavkova.
2: Pro oba dva Milany, pro Pavla.
0: Pán.

0: Andělů.
1: Správně, jasně.
2: No a pro všechny ostatní krokodýláky, co poslouchají a co volají a co zbožňují rádo krokodýly.
1: Ano, my jsme rádi, že to zbožňujete. A nejste sami, že si teďka děláte pohodičku u kafíčka nebo vínečka, takže nejenom na 954 FM srdečná zdravice velice pro Alex a opatrujte se, mějte se a hezký víkend užívejte. Čermáci, Slavkováci, ahoj!
2: Ahoj!

0: Ze Slavkova AC/DC na Moravu Vysočinu, ke Žďáru Mezříči i Hodonínu AC/DC Highway to Hell.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem, 8:15, 3 minuty. Zdravíme všechny a speciálně zrovna z Hodonína zdraví Jarda. Ahoj Petře, zahraj pěknou písničku pro Rádio Krokodýl, co se 1. srpna 1994 narodil. Zítra slavíte 32 let, tak přeji mnoho úspěchů a hodně posluchačů v Rádiu Krokodýl. Děkuji, váš věrný tanečník a posluchač Jaroslav Dobeš. Jardo, děkujeme krásně za gratulaci. Zítra mimochodem speciální narozeninové vysílání tady v Krokodýlu. Budete moci volat, vzpomínat, jak jste se tenkrát měli, co jste zažili, a za to budete dostávat i taky speciální odměny krokodýláci. Takže zdravice a díky velice 95.4 FM do Hodonína. A Jardo, nejenom pro tebe, Disco Paradise. Hlavně pro toho našeho krokodýla.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: 32 let s Krokodýlem Disco Paradise. Jardo, děkujeme, do Hodonína zdravíme a na přání stále hrajeme. Dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
3: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Super klasika Krokodiláci, I love rock and roll a myslím, že na telefonu mám teď někoho, kdo má rád rock and roll a nejenom rock and roll, taky hokejovou Kometu. Haló, dobrý večer.
1: Ahoj Peťi, Peťa ze Žďáru.
0: Ahoj Žďáre, Vysočino, nazdar Peťo. Jak čau, se tam máte, prosím tě, čau čau.
1: No máme se dobře, teplo, to je hrůza, hřmí všude okolo, ale nic.
0: Počkej, to znamená, že máte jako černo nad hlavama a něco z toho
1: černo,
0: spadne,
1: zezadu,
0: nespadne?
1: Černo a nic.
0: A nic, no. Sobota má být taková, že možná bude nějaká bouřka. Možná.
1: No, snad.
0: Tak kdyby náhodou něco padalo, hned nám o tom dej zprávu. A jakou tak dáme vždy muziku a pro koho, Péťo?
1: No, muziku dáme podle tebe, jako vždycky.
0: Dobře, OK. A?
1: No, a bude to pro tebe, pro Jirku Vínera, pro mýho Míru, hlavně pro Alex.
0: Alex, zdravíme srdečně do hodinina, ať má pohodičku, kávičky v kuchyni, ano?
1: Jasný. Pro všechny komeťáky, zbrojováky a pro všichni, co poslouchají.
0: Všem krásný večer přejeme a hlavně užijte si víkend stále tropický a hodně píte. Peti, děkujeme, krásný večer i Mírovi a mějte se, ahoj.
1: Ahoj, čau.

0: Máme vzhůru Brno, taky vzhůru Rudice, kde se poslouchá velice. No a máme tam Kačenku Hrazdírovou Rimplerovou, taky Honzu, šéf kuchaře Rimplera. Zdraví od traku Rudice a poslouchají Pecky z krokodýla, to jsme nadšení. Zdravíme směr Rudice velice, děcka, hezký večer, vy naše spřízněné duše.
1: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: Jo, Krokodýl zdraví všechny své spřízněné duše. Doufám, že to bude znít super a ne suše. Tady pro vás nejenom do Rudice. Čamba bamba.

0: hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Červenec krásně finišuje, krokodýláci. Zítra Krokodýl narozeniny oslavuje 32. A my tady máme dalšího na telefonu 603 103 103. Kdo pak to je? Halo, dobrý večer.
2: Dobrý večer, ahoj, čau, čau.
1: Nazdar, nazdar, Pavle, ty náš velitery andělů. Dobrý večer do Mezříče.
2: Ty seš můj anděl, protože jsi mě včera hrozně musel.
1: To jsem rád, to mě těší. Doufám, že nám dneska pomůže svatý Petr a trošku nám to zavlaží.
2: Já samozřejmě dneska Janušce, která mě vezla nahoru, paní Pěčová. No a chtěl bych zahrát všem mým zaučatům samozřejmě, všem, kteří ke mně mají blízko a mám z nich velkou radost. A samozřejmě bych chtěl zahrát dneska Kačínce a její dvou dětem, který za mnou chodí vždycky si povídat. Dělám to hrozně dobře, protože jsem starý dědek.
1: Co má zkušenosti a krásné zážitky a umí to hezky podat všechno.
2: Rozdávám zkušenosti, jak se říká. No. A chtěl bych poděkovat všem, který mám hrozně rád a samozřejmě bych chtěl poděkovat do Sazomí a do Velkého Mezříčí a všem děvčatům do Brna, Zdenkovi Pechovi, taky do Slavkova, protože jsou takový krásně a hodně lidi. Vám všem krokodýlu přeju všechno to nejkrásnější, co může být, že jste světový. Díky moc, čau.
1: Krásný víkend, Pavle, děkujeme, měj se taky krásně,
2: mám
1: ahoj.
2: Mám tě moc rád, krokodýlu.
3: Sedí anděl na střeši.

0: strážní anděle pro všechny naladěné krokodýláky. 7:45 za minutu a ještě stále tady hrajeme na přání. 603 103 103, dobrý večer všem s krokodýlem.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krokodýláci, krásný páteční večer všem, speciálně směr Vinařské Velké Pavlovice, kam zdravíme superborce kamaráda oslavence velice, se kterým bude o víkendu show i Mela. Zatřese se nejen Magnolie celá, protože Pepa dobře ví, jak se to dělá. 4. srpen, to v kalendáři je speciální den, nejeden VIP borec.

Gates v ten den je narozen, Louis Vuitton, Louis Armstrong i Barack Obama. I Jožka Suchomela vykoukl na svět rovnýma nohama. V první třídě Jožka na školní chodbě na hanbě často stál. Později v něm matikář Vávra dík bohu objevil nevídaný potenciál v Borcovi z Uherského Brodu. Když Pepa Hrabě řešil v osmičce složité rovnice i diferenciál, na dopravní stavby pak jej tatík Hrabě protlačil a Jožka byl super student, že na něj některý z profesorů občas taky nestačil. Na stavárně 5 let jízda Pepa a kámoši vymetl všechna študentská hnízda. Na zábavách v Ujčově Jožka poznával dívek Taje a byl by spokojen byl, jak mezi debrecínkama úspěšně zraje. Když s Milošem a Richardem emigraci na západ plánovali, v tu chvíli je rozpálené šamotky pramálo zajímaly. Pak Jožka pochopil, že stavět mosty není všecko, kde nic tu nic, na svět klobalo se první děcko. Markéta zprvu jak Italka z Célu vypadala, krásná holka se z ní vyklubala. Pak pobyt v Africe, do rodiny přinesl potřebné finance a klid. Předtím ovšem stihl se Pepa junior narodit, před odjezdový tátu flásky cit. Rok na Sahaře z jinocha Jožky udělal hotového muže, domů se vrátil štíhlý a s bronzovou barvou kůže. A pak přišla doba, kdy se privátní karty rozdávaly, na jistoty a dostatek zakázek se nikoho vůbec neptali. Za 2 roky skončil Pepa projektovat mosty, spovzdálí mu italské zavoněly tousty, obchod pak i naplno rozběhla se výroba, firma rostla, byl to fičák, ne úplně pohoda. A tak to jelo celých 25 let, než si Jožka umanul zbrzdit vrtkavý biznis svět a zrazu přihodilo se v jeho životě milém, že Hanka vstoupila do života i srdce v šatu bílém. Manželi na zámku v Buchlovicích se na jaře 2019 stali a dalšího potomka o toho se snažili mocně a nikdy se snažit nepřestali. A v sobotu ve Velkých Pavlovicích Jožka a Hanka všechny přivítají. Po kalíšku si na ten jeho upgrade 7.0 kulatiny rádi dají. Na lásku, zdraví a přátelství ti dnes z krokodýla připijím jako Hanka a Mája a zítra s tebou si to krásně užijeme, Pepo, to dobře vím. Takže pro Josefa, Jožku, Pepu, Suchomela, ať je on náš borec, oslavenec, šampion, přejeme všichni i Peťan Holík z krokodýla, ať se tě drží. Dobré zdraví, láska, úspěchy a hlavně síla. Všechno nejlepší.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem. Radio Krokodýl. Hit za hitem. Radio Krokodýl a hity na psání.
1: Speciální song ke speciálnímu upgradeu 7.0 4. srpna. Josef Suchomela slaví a tleská mu v Pavlovicích sajt na celá. Takže zdraví, lásku, štěstí, Pepo, všechno nej a nejenom dneska si ty kolatiny a život stále užívej. Za Hanku, za Máju, za Peťana Krokodýla tleská i celá přátel sajtna. Všechno nejlepší. Jdeme na telefon, krokodýláci, naposledy dneska uzavřeme to. Pozdravíme i do Zlína, kde máme Renču Mejzrovou, poslouchá Krokodýla. Hezký večer všem s Krokodýlem. A kdo pak tam právě teď? Haló, dobrý večer.
2: Dobrý večer, Peťany.
1: Dobrý večer, zden do Rytíři. Zdravíme Šipkovičáka, zdaric. Tak to by tam spadly nějaké deštěvé kapky?
2: Dalo by se to spočítat na prstech.
1: Jedno
2: na obou rukách.
1: No dobře, no dobře. Takže jako lehké ochlazení, aspoň na chvilku. U nás nic, čověče.
2: Ne.
1: U nás ani ťuk. Takže prosím tě, Zdeničku, gratulujeme. Co si pěkného a hlavně komu zahrajeme?
2: No, hlavně musíme mluvit pomalu, ať nevznikne nějaká jiskerka, něco nezapálíme a tím pádem pošleme písničku k zítřejším 32. narozeninám Rádiu Krokodýl.
1: O, ano, hezky, správně, vidíš to, zítra 32 let, neuvěřitelný, jak těšíme Moravu, Čechy, tenhle ten náš středoevropský svět. Jsem u toho od začátku, docela mě to baví, musím říct, takže popřejeme Krokodýlovi stále dobrou muziku, super posluchače a štěstí, zdraví, no, ať tady nikoho z nás toho neklepne.
2: No, jasně, kdy pochopitelně Martin Sláma, následně ty a další se rozjížděli Špica Rádio.
1: Ano, přidáme, jak říkáš správně.
2: Přidáme vnučku, těhulku Karolínku Syrovou a další těhulky, no, nemáte to holky. Jednoduchý, takže žádné prudké pohyby, držte se ve stínu. Přidáme Tigrovce s Kačenkou do Kluva Utěchová.
1: Děkujem.
2: Do Velmezu pošleme Pavlíkovi, vysmátým Klavkovákům a Janičce pod Stlovou horu. Takhle, kdybychom dali se do Benďáka pod horu Svíta.
1: Samozřejmě Benďák, ten prostě musí být, takže připraven, hrajeme, tebe zdravíme a krásný víkend přijeme, Zdeněčku. Opatruj se, měj se, zdar jak svině.
2: Čau, Peťane.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Na vašem letním rádiu budeme hrát teď na přání další hit. Poletí taky na základnu ve Vyškově, kde poslouchá i Pepča pro záchrannou službu, tak ať máte klidný tropický víkend s Krokodýlem. Zdravíme na Vyškova na 102,6 FM.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
4: Po 8. večerní z Krokodýla Alvaro Soler. Olivia Newton-John. Letně vám bude hrát Krokodýly z Činasky. Připravení, tohle hudební nálož, letní nálož po 20. hodině.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: Tropický večer si užíváte s Krokodýlem, jinak zítra čekejte polojasno, teploty kolem 35 stupňů Celsia.
3: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Na některých pokojích dětské nemocnice v Brně přesahují teploty 30 stupňů Celsia. Nové vedení teď po letech kritiky pořídí 13 mobilních klimatizací. Impulzem byla stížnost babičky malé pacientky. Lidé v Blansku už mohou navštívit nový krytý bazén. Jeho výstavbu na sportovním ostrově Ludvíka Daňka město vysoutěžilo za 321 milionů korun. Ochránci přírody poprvé potvrdili výskyt vzácného modrázka očkovaného v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Motýla objevili při průzkumu louky u Holštejna mezi příbuznými modrázky bahenními.
3: Přehled dnešních událostí.

Vaše letní rádio, tady Krokodýl. My se za okamžik podíváme na to, jak bude Krokodýl slavit 32 let. Už zítra 1. srpna to bude 32 let, kdy Krokodýl začal vysílat úplně poprvé. Tak si nechte chutnat hudební meníčko Krokodýla.

0: 32 let. Stále s vámi.
1: Je to tak, krokodýláci, tak zítra máme 1. srpna a Rádio Krokodýl osloví i ve vysílání. 32 let budeme vám nadělovat dárky a budeme vzpomínat právě na rok 1994. Jsme s vámi už 32 let.
0: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
2: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6. až 18. hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát během dne.
3: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
4: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
3: Amethyst Welt Maisau.
4: Více na amethystwelt.at.
0: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na krokodýlo škvoře, teď to bude Pitbull, zdravíme i do Hodonína, kde poslouchá Mirka, tak trošku k rozproudění, možná i pod pergolu vám hrajeme Pitbull, Mark Anthony.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Pokud si říkáte, co počasí na víkend, krokodiláci, tak víme, že nás čeká doslova parádně. Zítra opět 35 stupňů Celsia, polojasná obloha na jihu Moravy. No a v neděli to bude opět polojasno, teploty klesnou, ale pořád budou tropické, kolem 29 stupňů. Čeká nás tropický víkend.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: I bude máte večerní letní hity Krokodýla. Bude Shakira. Sabrina. Tereza Mašková. Když vidím náš příběh. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 21. hodině.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Tropický večer si užíváte s Krokodýlem, jinak zítra čekejte polojasno, teploty kolem 35 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Brno si nechá zpracovat akční plán, který napoví, jak zvládat vlny veder. Náklady podle města nepřesáhnou 350 tisíc korun. Plán bude hotový příští rok na jaře a platit by mohl od léta. Město podpořilo nábytkovou banku pro Brno a Jihomoravský kraj. Zastupitelé na ní chtějí přispět 500 000 korun. Projekt slouží lidem v obtížné životní situaci a předchází vzniku odpadu. Podle aktuálního měření je voda na brněnské přehradě v pořádku. Platí to i na pláži Vranov u Vranovské přehrady, v přírodním koupacím biotopu v Brně-Jih nebo v lomu Janičův vrch u Mikulova na Břeclavsku.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

0: Jirka s vámi, no a teď už taky kolega Jarek Gamala, nechte si chutnat hudební meníčko pro sobotní večer.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Je dobré mít společnost na cestách.

Na vlně Krokodýle s vámi Jarek Hemala, přeji krásnou noc páteční, před námi skvělé hity, máme 31. červencovou noc plnou skvělých hitů, poslední pracovní den tohoto týdne, poslední den v měsíci, doufám, že jste odevzdali docházky, no a my se jdeme užívat už hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Kontroluj našeho hudebního šéfa.
1: Pokud nás od pondělí do pátku mezi 6. až 18. hodinou nachytáte, že hrajeme některou písničku po druhé, vyhráváte.
0: Poslouchej a vyhrávej. Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
2: Zábava, dobrodružství i poznávání přírody pro celou rodinu v Amethyst Welt Maisau v Dolním Rakousku. Jen kousek od Znojma nově objevíte největší výstavu křišťálových lebek na světě.
3: Přes 30 tajemných křišťálových lebek, majské legendy, legendy i dobrodružství ve stylu Indiana Jonese. Výstava je také v češtině.
2: Amethyst Welt Maisau.
3: Více na amethystwelt.at.
0: Krokodýl.

Krokodýl je stále s vámi, Jarek přeje hezkou noc. Při pátku budeme zdravit tady do centra města Brna, do barů, hospůdek a restaurací, tam nás ladíte, posloucháte. Jsme za to rádi, na 103 FM v Brně ladíte, užívejte si s

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. A

Krokodýlím Pelíšku je s vámi Jarek, přeji krásnou páteční noc. Máme poslední den tohoto měsíce, budeme samozřejmě pokračovat dál v prázdninách, čase dovolených, budeme si to užívat. Jsme tak v půlce, doslova, tak doufám, že jste strávili spousty krásných chvil a spousty zážitků ještě před vámi. Teď ale spousty hitů v pátečním Pelíšku na Krokodýlu.

Spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Jarek Hemala s vámi, krásný poslech, pohodovou noc. Před námi jsou skvělé hity, které si budeme užívat. Jinak dnes máme světový den rangerů, jenom abyste viděli, čím zajímavý, třeba právě 31. červenec je. Teď ale přání krásné noci, užijte si páteční hity krokodýla.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Pranosteka dnešního dne praví od svatého Ignáca, léto se obracá. Tak to je pravda, obrátí se na druhou půlku, ale vy si ji budete užívat. Stejně tak si užívejte i hity krokodýla. Jarek přeje krásnou páteční noc.

je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

Do zoo a to té na jihu Moravy Hodonínské se podíváme. Ano, chvilku klidu zřejmě nemá šestiletá lvice v Hodonínské zoo. Už několik týdnů se totiž stará o dvě lvičata, která momentálně pobíhají po výběhu, hrají si a zvědavě zkoumají okolí. Jejich roztomilost, tak ta je samozřejmě velká a vy ji můžete vidět. I samozřejmě, pokud se vydáte teď v prázdninách, tak si to užijte. Do zoo Hodonín se podívejte, my se podíváme do světa dalších hitů. Jarek Hamala přijatelně jsem poslední.

Antikoncepce pro holuby. Znojmo zvažuje i městský holubník či speciální krmivo. I to probereme teď na Vlně Krokodýla, kde s vámi Jarek. No a Znojmo hladí a poslouchá na 96,2 FM. Ve Znojmě řeší, co dělat s přemnoženými holuby. Místní se na ně stěžují, nelíbí se jim znečišťování veřejného prostoru a dalších budov. Město proto připravuje několik opatření. Ve hře je například městský holubník po vzoru Brna. Tak doufejme, že se jim zadaří. Teď do Znojma posíláme další hit. Tam nás sladíte a posloucháte na 96,2 FM. Příjemný poslech.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dveří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.